0: to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
1: Toužej po německém pasu.
0: Pasportu.

0: jsou levý. Přetřeví táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba Luna Park.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.

0: Stop,
1: prázdninový spin ráno.
2: Jeden týpek měl jako brigádu kopání kanálu. No a během toho našel bednu se zlatem za 250 mega. Tak by mě zajímalo, jestli to u někdo z vás našel při brigádě někdy něco cenného.
3: Padal jsem Sony ve skladu vlastně na ručním, kde se balily CDčka a tyhle ty blbosti. Mám o tom takovou jednu zajímavou story. Ano, to celé bylo jakoby takový dlouhý stůl, nacvakávali se CDčka, posílal se to dál, totální robotina. No ale pak mě tam poslali na stroje, kde se prostě balila pornografie a než jim došlo, že mě vlastně 16, než že bych to vůbec vlastně neměl balit, ale bylo to celý německý, nebylo na co koukat.
2: No ale tak ty jsi nebyl od zlata úplně daleko, bráško.
4: Čau, tady Samuel. Ale moje první brigáda bylo, že jsem čistil komíny v teplárnách. Byla to pěkně špinavá práce, ale na brigádu to byly hrozně dobrý prachy. Takže jsem se dokázal našetřit na řidičák, na motorku. Takže tak, čau.
2: Ale tak víš co, to by se taky dalo počítat skoro jako za to, teď řidičák je skoro život, brácho.
5: Víš, jde o to, že já už jsem od 13 jel big business, takže jsem roznášel letáky tady pokladně, jo. A měl jsem jich tolik, že prostě se mi nechtělo to občas roznášet, no tak se to roztrhalo a dalo se to do výkupu.
2: No, tak tady je to jasný win-win. Pajky našel na brigádě to nejcennější a to dar, jak podělat systém. No tak mi hezký zbytek úterý, no a my se slyšíme zase zítra ráno. Měj se krásně, čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: Musíš prostě užít po letech, takže rozhodně doporučuji. No a my se jdeme spolu podívat na to, co nás dneska čeká venku. Aktuální počasí je takový, že by venku mělo být zataženo, místama by mělo taky trošičku jako pršet, ale není to nic úplně ultra hroznýho. Každopádně teploty jsou v tuhle chvíli maximálně kolem 15-16 stupňů Celsia. No a po zbytek nepočítej s tím, že teploty dosáhnou až 24-25 maximálně, no a místama bude taky pršet, a to konkrétně třeba v Hradci nebo třeba taky v Mostě, jinak to vypadá docela v pohodě, s tím, že by mělo být polojasno až zataženo. Takže takhle bude vypadat středa 19. srpna.
1: Peknú stredu. Tyler, the Creator, odhalil line-up festivalu Camp Flock Now. V Los Angeles sa 14. a 15. listopadu predstavia Future, Don Toliver, JYD, Vince Staples, The Alchemist aj samotný Tyler.

6 hodin, 5 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky domno a my se společně jdeme pro tuhle tu chvíli podívat na první dnešní zprávy. Já nevím, jestli to znáš, ale takový ten blbej pocit, když jdeš prostě v tramvaji a přistoupí prostě divno člověk. Nebo to nemusí být ani v tramvaji, ale ono to stačí prostě venku na streetu. Tak podobný pocit přiče si užili Poláci na koupáku Stonečko. Přišla tam totiž frajerka, která měla na krku dvě krajty. Jakože fakt dvě živý krajty a upřímně nechápu, že to má někdo doma, jo, protože na to, že se s tím někam vyrazí prostě to na koupák vyvenčit, jak psa, nebo já nevím prostě, jak tohle to funguje. Tak rychle mě ještě jako nikdo neviděl zdrát, jak bych vyletěl do auta, kdybych takovou frajerku viděl. Prostě jakože takhle, frajerka by se objevila čistě jenom v tom areálu a já už by byl v mžiku pryč. To by bylo prostě něco pro mě, jo, jakože ještě kdyby je pustila do vody, já byl zrovna na lehátku a proplavalo to kolem mě, hele, já by jsem byl jak motorový člun. No a nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale nějaký táta půjčil svýmu synovi auto. To ve finále nebylo nic nenormálního, nebo to by ve finále nebylo nic nenormálního, i když táta vždycky říkal, že holky a auta ty se prostě jako nepůjčou, ale víme, jak to je. Jenže týpečkovi bylo 14 a dokonce to rozjel tak, že mu švestky naměřili skoro 200 km za hodinu. No a i tak 100% míň byl nebezpečný než dědek, který prostě po městě jede 30. Jako co si budem povídat, ty jsou prostě jako ultra nebezpečný. Každopádně pro tátu to nic moc neznamená, protože já bych čekal, že mu třeba seberou papíry, že mu zakážou řízení, že ho třeba jako, nevím, pošlou do vazby, nebo třeba dostane nějakou ultra mega giga pokutu. Tak dostal, no, dostal 5 kilo. Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling through the city and we hide behind the tents. In the Benzo, got the swisher out the window, then we dip.

0: corner store, 2 a.m. Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling around the city and we hide behind the tent.
1: Olé, máme 6 hodin a taky 11 minut, k tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky domno a my jsme se společně přiblížili do dnešní poznávačky, ve který dneska bude žádat jeden český film. A teda musím říct, že mě z tohoto filmu nikdy nebylo dobře. Viděl jsem ho jenom jednou a znova už ho prostě vidět nechci, protože prostě nemá to na mě dobrou energii. Každopádně, ale říkal jsem si, že někdo to tady třeba určitě, nebo třeba znát bude. Tak pojďme se podívat na první ukázku, která by ti mohla napovědět, který film tady dneska bude žádat.
2: Že musí boxovat, cvičit se, aby mu seděly rány, aby mohl rozbít těm Němcům. On řekl, tati, držku.
1: Jestli tě napadá podle této ukázky, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš už v tuhle chvíli posílat svoje tipy. Buď to pomocí našeho telefonního čísla, a to je 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš podle této ukázky, tak vydrž zhruba 3 minutky, my si dáme teďka jednoho smeka, no a hnedka po něm pokračujeme v dnešní poznávačce.

byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: 6:15, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, je dál taky Domno a my se společně posouváme dál v dnešní poznávečce, ve který hádáš jeden český film. Český film a to podle ukázek, který ti tady pouštím, zatím za sebou máme jednu, tak pojďme si ji pustit ještě jednou.
1: Že musí boxovat, cvičit se, aby mu se děli rány, aby mohl rozbít těm Němcům. On řekl tati, držku.
0: Zatím se takový jako trošičku napjatý, čekáte na to, co přijde, tak pojďme se podívat na ukázku číslo 2.
2: Nebeská, ty jsi tak zářící. Co, abych tě taky pověsil mezi ty anděle a všechnu tu krásu?
0: No a do třetice všeho dobrýho.
2: Tak co chceš, věneček nebo rakvičku?
0: Já si myslím, že zrovna tato poslední ukázka ti mohla napovědět asi nejvíc. Každopádně, jestli ti můžu něco dalšího napovědět já, takže dneska tady hádáš film z roku 1968, natočený podle knižní předlohy, no a v hlavní roli se tam objevuje, jak jste asi slyšeli, Rudolf Hrušínský. Takže jestli ti napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě posílej dál svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a doufám, že si to tady společně za 5 minutek odhalíme.
3: Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světovýho a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Pauly Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje?

0: Rádio Spin, dobrý ráno, s tebou Jirál Domno a my se pomalu, ale jistě blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který hádáš dneska jeden český film, a to konkrétně film z roku 1968. My jsme se tady z něj pouštěli několik ukázek, jsou poměrně krátký, tak si je pojďme zrekapitulovat všechny.
1: Že musí boxovat, cvičit se, aby mu se děli rány, aby mohl rozbít těm Němcům. On řekl tati, držku.
2: Nebeská, ty jsi tak zářící. Co, abych tě taky pověsil mezi ty anděle a všechnu tu krásu?
0: Jakoby nebudu lhát, i jenom takhle z těch audio ukázek ten film prostě nepůsobí vůbec dobře. Tak poslední ukázka.
2: Tak co chceš, věneček nebo rakvičku?
0: Já si myslím, že tato ukázka byla naprosto rozhodující v tom, co za film by to dneska ráno mohlo být. No a my se jdeme spolu podívat na to, jak jste tady dneska ráno typovali. Tak začneme, Vojty.
3: Dobré ráno, Dome. Hele, tak podle té poslední ukázky, já si myslím, že to je Spalovač mrtvol. Tak zatím čau.
0: Čau, čau, Vojta. Čau. Já jsem říkal, že ta poslední ukázka by mohla být taková trošičku udička. Jdeme se podívat za Anet.
4: Ahoj, Dome, tady Anet. Tak je to film Spalovač mrtvol. Zdravím všechny spinery.
0: Tak, jdeme se podívat na další typy, které tady dneska ráno proběhly.
5: Podle první jsem to nepoznal, ale podle druhý je to 100 pro Spalovač mrtvol.
0: Mm-hmm, dál tady typoval Spalovače mrtvol taky Jirka, pokud se nepletu.
6: No já si myslím, jestli to ani Spalovač mrtvol.
0: A jdeme se podívat ještě na Zalali sem.
7: No ty bláho, Spalovač mrtvol, takový psychedelický, takový úplně, jak ty říkáš. Nejde z toho dobrá energie.
0: Není z toho dobrá energie, taky jsme se s Jiříkem tady shodli na tom, že je to fakt jako hrozně těžký film, že to nejde kolikrát ani vlastně jako vidět v jednom kuse. No a je to přesně tak, dneska to byl Spalovač mrtvol. Musím říct, že jste fakt jako hustý a že jestli jste někdo neviděli Spalovač mrtvol a máte fakt jako takovou chuť si dát prostě něco, co vás nějakou chvilku třeba jako vydeptá, nebo prostě jako chcete si dát film, který je fakt jako hrozně těžký, na to se na něj prostě podívat, tak doporučuji Spalovač mrtvol, ale jestli chcete dát jako nějaký čilíček a jestli si chcete od něčeho odpočinout, tak tenhle ten film to rozhodně nebude.

máme 6 hodin a taky 26 minut, ty nás posloucháš Radio Spin, s tobou je dál taky Dom. No a my se jdeme teďka podívat na jednu docela zajímavou věc, protože já jsem tady několik dní zpátky říkal, že GTAčko vlastně 6, která vlastně bude vycházet tenhle ten listopad, pokud se nepletu, tak že bude mít teďka jednu takovou představovačku na Netflixu, a to už koncem srpna. No a právě GTAčko 6, nebo o GTAčku 6 se budeme teďka bavit dál, protože na Instači na mě vyběhla zpráva o tom, že americká armádní jednotka má údajně lákat nový vojáky na to, že ve chvíli, kdy vyjde prostě GTAčko 6, což samozřejmě bude událost desetiletí, možná třeba také jako století, protože to bude fakt jako velká hra, aspoň teda podle toho, o čem se baví, tak vojáci, kteří se v Americe upíšou mezi 1. srpnem a 14. listopadem, tak dostanou 4denní volno na to, aby si mohli dát GTAčko 6 úplně v klidu. Takže mě to přijde vlastně docela zajímavý a přijde mi to jako super benefit, nejenom pro vojáky, ale myslím si, že tohle to je věc, kterou bychom prostě všichni měli prostě povinně prodiskutovat se svýma šéfama, aby nám ve chvíli, kdy vyjde GTAčko 6, dali aspoň týden placenýho volna, protože co si budem povídat, na tuhle tu věc prostě chceš mít svůj klid, chceš prostě si sednout na ten gauč, jenom v trenkách, otevřít si brambůrky, otevřít si popcorn, kolu, pivko, vzít si ovladač do ruky a prostě týden v kuse hrát tuhle tu velkolepou záležitost.

6 hodin 32 minut ti dál posloucháš Radio Spin s tebou dál taky dom. Dneska máme středu 19. srpen, svátek slaví Ludvík, tak přejeme všem Ludvíkům ještě jednou všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme připomenout, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být polojasno až zataženo, teploty kolem 15 až 16 stupňů Celsia. Odpoledne počítí s tím, že by mělo sprchnout. Něco by se mělo prohnat celou republikou, ale budou to spíš takový jenom přehánky. Jinak by mělo být polojasno až zataženo. No a k večeru počítí s tím, že bude dál taky pršet, a to konkrétně v Poděbradech, v Hradci nebo třeba taky v Ústí a v Chomutově. Každopádně maximální teploty by dneska měly dosáhnout 25 stupňů Celsia, což je vlastně furt docela příjemný, jako co si budeme povídat. Prádel na z toho venku pravděpodobně nebude, furt by měl být takový čistý vzduch. No a výhledově, když se na to podívám, tak třeba až do příštího týdne by mělo pršet, nebo možná dokonce i příští týden by mělo celý pršet. Hele, vidím to tady, čtvrtek déšť, pátek taky, sobota, neděle taky. V pondělí by na chvilku mělo přestat, no a příští týden zase od pondělí do pátku déšť. Ale jako nebudu lhát, ono bylo takový sucho, že prostě se to musí zase nějakým způsobem vrátit všechno zpátky. Takže mě osobně to úplně nevadí. Každopádně my jdeme pokračovat dál ve Spin ránu, kde už se za pár minut podíváme spolu taky na to, jak vypadá dopravní situace. No a krom toho se taky společně podíváme na Celebrity Voice Clipu, který jsem dneska hodně zvědavý, jestli budete perlit nebo ne.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na silnicích. Co se týče regionů, tak tady nevidím žádný velký špatný, takže tam dojedeš pravděpodobně úplně na pohodičku na čas. Co se dálnic týče aktuálně, tak tady vidíme pár zádrhelů, a to konkrétně na D4, kde už nějakou dobu prostě probíhá práce na silnici kolem Jíloviště, takže tam počítej s lehkým zdržením. Stejně tak počítej s lehkým zdržením i na D6, a to po směru od Prahy kvůli práci na silnici zhruba tak někde kolem Velký Dobrý, takže tam určitě dávej taky pozor. No a pozor si dávej i na příjezdu do Prahy po D7 kolem Kněžovce, protože i tam to poskakuje trošičku kvůli práci na silnici. Když se podívám na Prahu, tak jeden crash aktuálně hlásí Pražský okruh, a to po směru na Zličín, kousíček před cizem na Barrandov, takže tam určitě jezdí opatrně. Jinak Praha aktuálně nevypadá úplně špatně, jsou tady takový ty ranní klasiky, protože je hustší provoz na Štěrbouský spojce, hustší provoz v Holešovičkách, ale jinak tady nic špatného není. Každopádně, pokud mi tady něco Google mapy neukazujou, ale ty na něco po cestě narazíš, tak klidně dávě vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Za chvilku Celebrity Voice Lip.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Celebrity Voice Flip.
1: 6 hodin 41 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál taky domno a my se společně přesouváme k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaného hlasu nějakou známou osobnost. No a ani dneska tomu nebude jinak, tak jsem zvědavej, jestli podle dnešního zamotaného hlasu uhodnete, kdo by to asi tak mohl být.
2: Já jsem se lečkujul, jim prop, jsme celé, když odrobá, jsme to měl, my jsme vstýžují, my suchse, žol, dozor, jsme se...
1: Dneska tady máme podle mě profesi, kterou jsme tady ještě neměli. Každopádně, co ti můžu tak jako napovědět jako první vlaštovku je, že tenhle ten týpek je z jedné části influencer, ale ono je to trošičku jinak, než se zdá, jo? Není to prostě jako ten týpek, co by prostě jako běhal a před zrcadlem točil prostě tady reklamu na krémy, tady reklamu prostě na nějaký obchod, tady reklamu prostě na žrádlo a tak. Tenhle ten týpek je influencer, ale trošičku jinak. Jak, tak to ti prozradím třeba za pár minut. Každopádně, ty zatím můžeš hádat čistě jenom podle zamotaného hlasu.
2: Já jsem se lečkujul, jim prop, jsme celé, když odrobá, jsme to měl, my s námi vstýžují, my suchse, žol, dozor, jsme se...
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáškům patří dnešní zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu pro tuhle chvíli trošičku připomenout.
1: Já jsem se lehkou lim, prop jsme celé, když odrobá jsme to měl, my jsme už stýžují, my suché, žol, dozor, jsme se...
0: Dneska, jak jsem říkal pár minut zpátky, tady hádáte jednoho českého influencera. No ale není to jen tak influencer, prostě takový ten klasický, co prostě tady máš prostě nějakou barvu na vlasy, tady máš prostě nějaký jogurt, tady prostě ti můžu nabídnout prostě nějaký kódíček třeba jako do obchodu a tak dál. Tenhle ten týpek sice má svoje kódíčky, ale dělá prostě jako dobrý content. A sice to, že je to takovej, řekněme, online trenér, protože on ti ukazuje, jak správně cvičit ve fitku, jak to prostě udělat tak, aby to rostlo co nejvíc, co třeba jako můžeš rád a tak dál. Samozřejmě je to potom online trenér, taky jako potom, když se s ním domluvíš a nějaký spolupráce, nicméně. Je to týpek, který ti hodně vysvětluje věci okolo cvičení a musím říct, že mě osobně to ve fitku jako hodně pomohlo, co se týče nějakých cviků, abych věděl, jak to dělat správně, jak prostě jako třeba být narovnaný nebo vohlej a tak dále. Takže tohle je za mě super content. Každopádně věřím tomu, že tohle toho týpka znát budeš, protože má 251 000 sledujících, takže si myslím, že někoho to určitě zasáhlo. Takže jestli tě napadá, kdo by to mohl být, tak určitě dávej svoje typy, buď to na 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jsem zvědavý, jestli tohleto týpka tady na Rádiu Spin bude někdo znát. Já věřím tomu, že jo. Každopádně ještě jednou ti připomenu, jak zní jeho zamotaný hlas.
1: Já jsme se lehkou julím, prop jsme celé, když odrobá jsme to měl, my jsme už stýžují, my suché, žol, dozor, jsme se...
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: 6 hodin a 49 minut, teda posloucháš Radio Spin a taky Celebrity Voice Flip, kde se pomalu, ale jistě blížíme do finále. No a blížíme se do finále s tímhletím zamotaným hlasem.
2: Já jsem se lehkou, lím, prop, jsme celé, když odrobá, jestli nedopínám, jestli nám už stýžují, my suchce, žol, dozore, jsme se...
1: Já jsem ti tedy napovídal pár minut zpátky, že dnešní Celebrity Voice Flip je týpek, který na Instagramu je samozřejmě influencer, má nějaký svoje chodíčky, ale ten influencering je takový trošičku jiný, protože on má content založený na tom, že ti ukazuje, jak správně cvičit, jak na to, aby ty svaly prostě jako rostly, jak si u toho prostě nezranit, jak si u toho ne... trošičku nepublikovatelně, ale to nevadí, jak si prostě u toho nedodělat páteř a tak dál a tak dál. Každopádně... Myslím si, že někdo tohoto týpka znát bude, protože má 251 tisíc sledujících a vlastně jako ten content podle mě na tebe musí vyskakovat ve chvíli, kdy začneš cvičit, protože ten algoritmus ti to samozřejmě nabízet bude. Takže my se jdeme podívat na nějaký typy, které tady dneska ráno jsou. Mám tady nějaký textovky. Jedna z nich je Kuba Angel, jedna z nich je Lišák, tak ani jeden musím říct, že to dneska ráno není. Ale docela zajímavý typ tady během dnešního rána měl Lukin.
3: No, tady Aleš
1: Lamka. No a mohl by to být Aleš Lamka. Mohl by to být Aleš Lamka, je to přesně ta klukina. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. No a obě dvě háranky si spolu dáme samozřejmě zase zítra během Spin rána, tak počítej s tím a buď u toho.
0: Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9. Na rádiu Spin. Dirty.
4: Dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't

6 hodin 54 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky domno a my se společně jdeme pro tuhle tu chvíli podívat na to, co nás čeká v následujících 2 hodinkách. My se tady spolu ve Spin ránu podíváme na jednu hodně bizarní soutěž, kterou jsem včera našel a teda musím říct, že jsem fakt jako hodně překvapený za to, co jsou lidi schopni udělat za prachy. Řekneme se taky o tom, kdo se objevil na OnlyFans, protože to si myslím, že by mohlo být taky docela zajímavá zpráva. No a kromě toho si samozřejmě hlídáš svoje výherní triky na to, aby si mohl tady na Radio Spin získat vstupenky na Hip-Hop Camp. Netvrdím, že to bude dneska ve Spin ránu, ale rozhodně doporučuji poslouchat, protože se to stát může, stát se to nemusí, ale hele, nikdy nevíš, jak to bude, nikdy nevíš, kdo ti tady nekecá, kdo ti přesvědčuje k tomu, aby si dál poslouchal kvůli tomu, aby si vyhrál, nebo kvůli tomu, aby si poslouchal jen tak, protože chce, aby se ho poslouchal. Hele, víš, jak to je, prostě doporučuji být ve střehu, protože nikdy nevíš, kdy ta soutěž může začít. Každopádně dál, co si můžu prozradit, je, že jsem pro tebe namíchal taky naprosto perfektní nový mashup, takže rozhodně doporučuji zůstat dál, protože toho bude opravdu hodně. My se teďka podíváme ale na počasí. Tak co se týče aktuálního počasí, venku by mělo být zhruba tak nějakých 15 až 16 stupňů Celsia, jinak venku jasno až polojasno. V Plzni by v tuto chvíli měl být nějaký menší déšť, ale nevypadá to úplně nějak hrozně. Každopádně pršet bude i dál, a to víceméně po celé České republice, a to během dnešního odpoledne. Teploty k tomu maximálně vyšplhají zhruba tak nějakým 22 až 25 stupňů Celsia. No ani večer tomu nebude jinak, i když ten déšť trošičku ustane. Pršet by potom k večeru mělo jenom v Hradci, v Poděbradech, potom taky v Ústí a taky Chomutově. Jinak zbytek republiky by měl být cajk, ale měl by být pod mrakem. Takže takhle bude vypadat středa 19. srpna. S tebou jedom.

Hodin 6 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou i dál taky domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na další dnešní zprávy. Já jsem našel včera článek o jedný z nejbizarnějších soutěží. Jako takhle. My víme, že lidi jsou za prachy schopní udělat a taky sežrat skoro všechno, jo, ale že by někdo v rámci soutěže žral kopřivy, tak to jsem ještě neslyšel. Normální, čerstvě natrhaný syrový kopřivy. Jakože musí být snad ještě horší než soutěž pojídání čili papriček, prostě já nevím. Já se o víkendu žahnul asi po 10 letech a skoro jsem brečel jak malá holka, takže rozhodně bych tuhle soutěž nefitnul, ale jako musím říct, že big up za to, že je někdo schopný prostě jako takhle jednoduše sežrat prostě jako syrovou kopřivu. Určitě znáš platformu OnlyFans. Ne, že bych o ní něco věděl, no dobře, něco málo o ní vím, ale to hlavní, co o ní vím, je, že jsou tam věci, které prostě zkoumají sviště. No aby mohli zkoumat sviště, tak na to logicky potřebou prachy, že jo? No a kde jinde sehnat prachy, než aby museli pomalu hnout prstem, tak přesně na OnlyFans. Jenomže asi čeká, že ti řeknu, že tam prostě tyhle ty týpci, tyhle ty věci točí nějaký content prostě jako v bílejch pláštích a tak. Tak ne, ne, ne. A oni tam založili profil právě těm svišťům. Je to přesně tak, dávaj tam jejich videa, fotky a lidi prostě šílej, koukají na to, platí za ten obsah, takže konečně se ta platforma využila taky pro něco pořádného. A jen by mě zajímalo, jestli někdo sakra prověřil to, že těm svišťům, který tam vystupují, tak je opravdu 18 let.

Rádio Spindom, 7 hodin a taky 11 minut, středa 19. srpen, svátek má Ludvík, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a my se společně jdeme podívat na první dnešní téma, protože já jsem si psal včera dopoledne s Romanem a ten mi poslal docela zajímavý příspěvek, který je sice hoax, to ti prozradím už takhle ze začátku, jo, ale já jsem se nechal nachytat malinko, protože tam psali, že vzhledem k tomu, že je pražský MHD věčně narvaný, tak dopravní podnik chystá poplatek 10 korun za to, že si budeš moct sednout nebo respektive teda zarezervovat nějaký to místo. No a nebudu lhát, než jsem přišel na to, že je to prostě blbej kec, tak jsem se stihnul 10krát naštvat, 3krát obejít byt, rozepsat mail na dopravní podnik, že proč si teda platím tu fucking lítačku, když bych měl prostě platit ještě za další sezení. Ale ve finále, i ve vlaku máš místenky. To je taková jako první docela dobrá věc, která mě jako pomalinku, ale jestli začala uklidňovat, máš tam místenky, platí si první třídu, takže se nabízí ta otázka. Kdyby se v metru, tramvaji nebo v autobuse dalo platit za to, že si sedneš a nikdo ti z toho místa po dobu tvý cesty nevyhodil ani žádná stará bába prostě, připlatili byste si za to 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět, jestli byste si připlatili za místo na sezení v MHDčku.

0: dívat na to dnešní téma, protože dneska se tady bavíme o tom, jestli byste platili za to, abyste si mohli tak jako v uvozovkách pronajmout nějaký místo v MHDčku nebo ne. Tak my se jdeme podívat za Ondrou.
1: Hele, jezdím hodně teda jako v autě, MHDčkem už nějakou dobu nejezdím, od té doby, co jsem pryč ze školy, ale mě by to třeba vůbec nevadilo asi.
0: A kolik bys si byl schopný dát za to?
1: Ta deska dvacka, záleží kam jedeš, no, jako já bych to ocenil třeba, když jsem ráno jezdil jako do školy, tak jsem jezdil prostě 3/4 hodiny autobusem do Prahy, tak tam by to asi úplně špatný nebylo, to většinou bylo narvaný, takže jsi byl rád, že vůbec jako stojíš, ale říkám, 10 až 20 korun bych to klidně dal na nějakých jako delších jízdách, ale to, abych si platil jako 10 korun, to jestli sednu na 2 stanice v tramvaji nebo v metru, to asi úplně ne. No.
0: Ale jako to mi přijde docela legit, jestli platit 10 korun za to, aby si se sednul na 2 stanice, tak úplně ne. Já bych si taky asi spíš připlatil teda za to, aby si mohl sednout na tu cestu domů prostě a nejenom, že bych tady popojil na želivárnu a čus. Každopádně by mě zajímalo, jestli kdybyste náhodou chtěli dát nějaký prachy za to, abyste si mohli sednout. Tak jestli byste to dávali prostě jako třeba postupně během toho, co nastupujete do té tramvaje, že byste si prostě v každý tramvaji nebo v každý metru prostě zaplatili jednorázově třeba 10 korun, nebo jestli byste si to dali jako takový hezký, pěkný paušálek třeba na lítečku, jakože ještě za 200 navíc, že byste měli zajištěný nějaký místo. Hele, dávejte vidět, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

0: 7.20, ty dám posloucháš Radio Spin s tebou je dál taky domů, no a my se společně jdeme podívat dál za naším dnešním tématem, protože dneska tady řešíme to, jestli byste si případně připlatili za to, abyste mohli v MHDčku pravidelně si sednout, anebo jestli vám je to ve finále úplně jedno. Každopádně nejde jenom o Prahu, jde vlastně jako o MHDčko po celé republice, protože my jsme se tady s Petrem shodli, že my máme jako MHDčko dobrý, tak Peťas.
1: Čau Dome, tady Petr, hele. Ten problém bude asi někde úplně jinde. Já když jedu do práce tramvají nebo autobusem, prostě místa je dost, prostě, ale lidi si sednou a vedle sebe se dají ty batohy, tašky, jo, nákupy. Z tohohle jsem úplně zvyčnej. Jako on si nezaplatil dvě místa, tak prostě já vždycky jdu, kdo tam má nějaký tašky, nebo to říkám s dovolením, já bych se rád posadil. A to vidíš, ty protáhlí. Ty místa je dost, ale lidi jsou prostě... Na tomhle prostě špatně, no, že se tam dávají tyhle ty nákupy a batohy. Tak jo, měj se.
0: Já jsem říkal Peťasovi, že vlastně tohle je věc, kterou dělám taky, ale samozřejmě v případě, kdy prostě jako ta tramvaj je samozřejmě prázdnější, kdy se prostě vedle mě pravděpodobně nikdo nesedne, když potom začnou ty davy těch lidí dostupovat dál, tak ten batok si prostě hodím na klín nebo na zem. Každopádně musím říct, že je pravda, že některý lidi tohle to nedělají a mě to vnitřně teda taky jako trošičku štve. Já se teda nevozvu. Já si prostě jako stoupnu, mu si sluchátka, prostě čumím do telefonu, je mi to jedno, ale zase si říkám, že by za tohle to možná mohli revíci rozdávat pokuty. Tak jestli nějaký revizor poslouchá, ale možná bych tam takovouhle myšlenku pomalu, ale jestli začal prosazovat.

0: 7 hodin a 24 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou je dál taky dom. No a na chvilinku se odprostíme od našeho dnešního tématu, který je, jestli byste si zaplatili FMHDčku za to, abyste si mohli pravidelně sedat nebo ne. Každopádně dnešní Spin ráno je taky samozřejmě tak jako pro připomenutí toho, že tady máme jednu takovou naprosto perfektní akci a ta akce se jmenuje Afterwork Summer Affair. O co jde? Na této akci vyrážíš, nebo respektive Mike Traffic vyráží po celé České republice se svým DJským setem, takže tam prostě jako hezky pěkně zahraje nějakou tu hudbu, do toho má nějaký hosti, jo, bude tam mít Oriona, bude tam mít Double J, bude tam mít potom třeba taky Noara a tak dál. Hele, jasně jako super akce, jo, takhle jako po práci prostě si vyrazit někam na čilíček, za hudbou prostě, dát si třeba taky nějaký dobrý žrádlo, protože na některé ty zastávky právě Mike Traffic doveze i taky nějaký pop-up s jamenkou a taky se svýma restauracema, takže za sebe musím říct, že fakt jako příjemná akce, aktuálně by měly být za náma další dvě a to byla v Příbrami a taky v Mělnice. Před náma jsou v tuto chvíli Teplice a to 28. srpna. Potom taky v září ti čekají samozřejmě další akcičky a to v Karlových Varech, v Praze, v Rakovníku, v Kolíně a potom taky v Hradci Králové. A v Praze můžu říct, že se potkáme, protože já už mám naplánováno, že tam prostě vyrazím a lákám tam další moderátory Rádia Spin, tak jestli chceš dorazit, pokecat s náma taky, tak určitě můžeš. Rychlá doprava na Rádio Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Co se týče regionu pro tuto chvíli, tak tady žádný úplně velký špatný nevidím, tam projedeš docela dost na čas. Jediný lehký zdržení čeká si pravděpodobně v Liberci a to po příjezdu z obou stran na rychlostce, protože tam to z nějakého důvodu malinko poskakuje, ale jinak to není úplně nic hroznýho. Když se podívám na dálnice, tak D1 a D2 poskakují na příjezdu do Brna, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej taky na D7 po příjezdu do Prahy, stejně tak i na D4 kolem Jílu. Ještě, protože tam to taky poskakuje a to kvůli práci na silnici. No a když se podívám dál na dálnice, tak aktuálně D8 kolem Lovosic hlásí taky lehký zdržení v obou směrech. Nevidím, kvůli čemu to tam je, jestli je tam práce na silnici nebo když to mi Google mapy v tuhle chvíli nenačítej, takže tam určitě jezdí opatrně. No a my se jdeme podívat ještě do Prahy. V Praze mám tady jedno aktuální info od Petra. Tak Peťa, spoď.
1: Čau, domé, tady Petr, prosím, tě, jižní spojka od Černýho mostu na úrovni Štěrbohol, je tam zaparkován něj osobák ve škarpě, začíná se to štosovat, lidi nekoukejte na to a jeďte, ať tam nejsou zbyteční kolony.
0: Tak, je to přesně tak, čau. Takže určitě tam dávejte pozor, zkuste to projet co nejrychleji, jinak co se týče Prahy dál, tak klasika, zasekaná Dobřížská, potom taky Povatavská, potom taky Holešovičky. Kdyby cokoliv, dávej vědět.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
3: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Československý underground.
4: Yeah, yeah. Zdraví tě Štefko, Fridek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchače

0: Včera mi Roman poslal jeden příspěvek, ve kterém bylo, že si můžeš, nebo respektive takhle, že dopravní podnik chystá to, že si můžeš připlatit 10 korun za to, aby si v MHDčku v Praze mohl pravidelně sednout. Tak jsem se u toho docela dost naštval, než jsem zjistil, že to je hoax, jo, ale zajímalo mě, jestli vy byste byli ochotní si zaplatit za to, že si takhle v MHDčku hezky pěkně prostě jako sednete. Tak my se jdeme podívat na to, jak to máte dál. Měli jsme tady Petra, měli jsme tady potom taky Ondru, tak jak to má třeba takový Ládis?
1: Ale jako platit za místenku asi ne, protože na to zase už další video. Já mám právo sedět! Tady nebude sedět, já mám právo sedět! Asi víš, o které video jde. Tak jo, čau.
0: No tak samozřejmě, že vy, mládisi, hele, já si říkám, že přesně takovýhle lidi by potom byli, no, byli právě v tom MHDčku a prostě by takhle přesně prudili ty ostatní, co by si sednout chtěli.
2: Já se z vás nepos***u! Volejte policii! Já mám právo sedět!
0: No a jak byste to měli vy? 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, jestli byste si připlatili za to, abyste si mohli hezky pěkně v klídečku na pohodičku v MHDčku sednout, anebo jestli by vám to bylo úplně jedno.

0: Platit nebo neplatit za sezení v MHD, to je dnešní otázka středečního Spinrána. My se jdeme podívat na to, jak byste se s tím ztotožnili dál, tak jdeme se podívat za Romanem.
1: Dneska ráno, Dome Spinneři, tady Roman. Ale prosím tě, ohledně příplatku za sezení, já bych si ho zhodně nepřiplácel, protože že sezení není zdravý, že jo, tak normálně je v pořádku, když stojíš.
0: Tak jistě,
1: ale co bych asi dělal, tak bych si schválně sednul a chtěl bych, aby ty, co chtějí to místo, tak aby ukázali nějakou průkazku nebo legitku nebo povolenku na to, že si můžou sednout. A to bych si fakt jako vychutnával. Tak hezký den všem, čau.
0: Ale tohle to si myslím, že by normálně potom ty lidi mít měli, ne? Třeba nějaký náramek nebo nějaký odznáček a tak. Každopádně si myslím, že když už, Romane, by se tohle to platilo a měl by to někdo kontrolovat, neby to měli kontrolovat prostě speciální lidi, kteří by v tom MHDčku byli díky tomu zaplacený. Ale takhle si myslím, že by to mohlo fungovat docela dobře. Případně potom teda jako revizeři by to měli kontrolovat, aby si se s tím nemusel crcat ty. To je slovo, to jsem si vymyslel teda jako dobrou blbost. Come on.

0: 7 hodin 40 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, ideál taky domů. No a my se jdeme podívat za Davem, jak by to měl s placením za sezení v MHDčku.
1: Já vás zdravím, Spináci. Já si myslím, že stačí jenom slušný chování. Měli by mít nárok starší lidé a mladí, aby stáli. A placení, to už potom nevím, kam to dotáhneme.
0: A já jsem si říkal, že prostě jako zkusím Dejva trošičku zlomit, že čistě teoreticky, kdyby tu možnost za to měl, jestli by přece jenom nějakou tu 10 korun za to nedal, aby si mohl po práci hezky pěkně v klidu v té tramvaje sednout.
1: Hele, mně by to přišlo úplně trapný.
0: Takže bohužel, Dave by za to nezaplatil, ale kdo by za to možná zaplatil? Pajky, co, hele, dal by si za to nějakou tu korunku?
2: Ahoj, daj Pajky, ono se platí za autobus. Takže bych měl platit ještě za sezení. Jediná věc, za kterou platím, je metro, protože tam se blbě utíká.
0: Hele, ale Pajky, zase na druhou stranu z takového zavřeného autobusu si myslím, že taky jen tak neuteče škor, jestli ten autobus jede prostě jako někam mezi vesnicema.

0: Radio Spin Dom, máme tady středu 19. srpen, svátek dneska slaví Ludvík, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a jdu nakouknout ještě do naší mobilní aplikace Radio Spin, kde mi přistála voiceovka, a pokud se nepletu, tak mi přistála voiceovka od Ronyho. Tak Rony, platil by si, nebo by si neplatil za sezení v MHDčku?
1: Já bych si klidně postavil, že to nevadí, si stoupnout a stát třeba i těch 3/4 hodiny.
0: No, tak tady to bylo vlastně naprosto jednoduchý a stručný, ale takže pokud to sečtu a kouknu na to, tak vypadá to, že vlastně jako drtivá většina z vás by si prostě za to sezení v MHDčku nezaplatila, ani kdyby to bylo na 10 minut, ani kdyby to bylo třeba na 3/4 hodiny, což mi přijde docela zajímavý, protože takovej líný prase jako jsem já, ale já bych tam klidně tu 20 poslal.

0: Spin ráno. Meša.
1: 7 hodin a taky 47 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. No a my se společně jdeme podívat na dnešní mešap, protože i to je součást každodenního Spin rána. Tak jdeme se podívat na to, jak ten mešap zní. Já jsem hodně zvědavej, jestli tady někdo odhalí všechny 4 věci, které tam jsou, anebo jestli pojedete dneska ráno po kouskách. Takže tady vám stěšuju podkres, hezky pěkně se usaďte, poslouchejte, volume doprava a tady ten mešap máte. Ojojojojoj, ten závěr si myslím, že byl docela jednoduchý. Každopádně, jestli někdo tušíte nebo jste tam něco postřehli, tak určitě dávejte vědět. Pro ty z vás, kdo jste zatím úplně se v tom mashupu nezorientoval, tak tady ho máte ještě jednou. Já si myslím, že jednodušší mashup dneska ráno už asi od někoho tady na Radio Spin dostat nemůžete. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Radio Spin.
0: Poznal jsi trojici tracků?
2: Pošli nám voicovku přes apku Radio Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Spin ráno. Mashup.
1: A ještě jednou se vrátíme k našemu dnešnímu mashupu, který jsme tady rozjeli pár minut zpátky, protože máme ještě chvilinku času. Tak si ten mashup pojďme pro tuhle tu chvíli pustit ještě jednou. Já si myslím, že mashup je dneska docela jednoduchý, že si tam každý najde to svoje. Každopádně my se jdeme pro tuhle tu chvíli podívat za market, co typuješ, že tam je.
2: Ahoj, v dnešním mashupu slyšíme Phineas a Ferba a potom prázdniny pod Fabrtikou.
1: To je docela dobrý tip, tak my se jdeme podívat na to, jestli to tam opravdu je. Takže Phineas a Ferb.
3: Prázdniny máme, co s tím uděláme, to je náš jediný problém.
1: No a prázdniny pro psa, ty jsou tam slyšet taky.
4: Petře!
1: No a jestli ty slyšíš něco dalšího v dnešním mashupu, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla, a to je 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, o který si myslím, že máš 100% staženou, ale jestli ji v telefonu ještě nemáš, tak to koukej honem rychle udělat, protože i přes ní se dá jednak hlasovat, jednak posílat nějaký zprávičky, říkat si přes ní o písničky, no a druhá přes ní samozřejmě můžeš poslouchat Rádio Spin naprosto kdekoliv, takže doporučuji stáhnout na App Store, anebo potom třeba taky na Google Play. Každopádně my si jdeme pro tuto chvíli ještě jednou pustit mashup, no a nechávám dál hádání na vás.
0: Poznal jsi trojici tracků?
5: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.
1: No a ještě než se neposuneme dál v dnešním Spin ránu, tak se podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být polojasno a zataženo, teploty kolem 17 stupňů Celsia. Místama by mělo taky pršet, konkrétně teda spíš v jižní části republiky a taky na východě, takže tam počítej, nebo kecám na východě, na západě, takže tam počítej s lehkým deštíkem. S deštíkem počítej i odpoledne, a to víceméně už po celé České republice, a s teplotama počítej kolem 22 až 25 stupňů Celsia. Takže takhle bude vypadat středa 19. srpna. S tebou jenom tady Rádio Spin.
6: Spin Radio.
7: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
8: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
7: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
8: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
9: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: Restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spěj. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kluka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jinej. Možná by teď nemusel na tramvá za čnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom jít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná, že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná, že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi jim zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná, že si nevěří teď. Možná, že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná, že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět, fantazie těch repových dítek. Víte, možná nejsem real páč, neselím ty tila kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk. Vítej, možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
1: Radio Spin. Be in.
3: Peknú stredu. Tyler, the Creator, odhalil line-up festivalu Camp Flock Now. V Los Angeles sa 14. a 15. listopadu predstavia Future, Don Toliver, JYD, Vince Staples, The Alchemist aj samotný Tyler.

0: 8 hodin na 4 minuty k tomu, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou dál taky dom. No a my se ještě na chvilinku vrátíme k našemu dnešnímu tématu. A sice to, jestli byste si v MHDčku platili za to, že si můžete sednout, anebo byste na to prděli. Každopádně, já jsem si říkal, že nejdřív mě ta zpráva docela naštvala, když mi Roman poslal. Pak jsem zjistil, že to je hoax, takže jsem se tak jako vyklidnil a začal jsem nad tím přemýšlet a říkal jsem si, že to vlastně může být docela dobrý deal. Prostě hodit 20 za to, jestli můžeš klidu po práci prostě jako sednout, nebo když máš prostě dendy, který není úplně tvůj, tak prostě to nejhorší, co můžeš chtít, je nastoupit do plný tramvaje a prostě stát 3/4 hodiny, než dojedeš domů. No tak Lenka, ta by na tom byla podobně jako já.
1: Ahoj, Dome, tady Lenka. Já jsem asi stejně líný prase jako ty, ale já bych si za to taky zaplatila. Absolutně nesnáším v MHD.

0: stát. Takže já jsem tým zaplatit. Měj se, čau.
1: Lenko, musím říct, že jsem celý ráno čekal na to, až se ozve někdo, že by si to zaplatil, abych mohl taky přiznat, že bych si to klidně zaplatil. Takže Lenko, já ti moc děkuju, no a my si jdeme dát další písničku a za chvilku koukneme na zprávy. Word up, word the mother. Here comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this.

Dáváš Radio Spin, máme 8.09, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávy. Znáš takový ten blbý pocit, když prostě jedeš v tramvaji a přistoupí prostě takový ten divno člověk, nebo ono to ve finále nemusí být ani v tramvaji, ono to stačí bohatě venku na streetu. No tak podobný pocit v břiše si užili podle mě Poláci, a to na koupáku Stonečko, protože tam přišla frajerka, která měla na krku dvě krajty. Jakože ale živý krajty. Já upřímně nechápu, že tohle to má někdo doma. Na to, že s tím prostě někdo vyrazí na koupák, jak kdyby venčil psa, tak musím říct, že takhle rychle by mě z toho koupáku nikdo neviděl zdrhat, jak prostě jako letěl do auta. To by bylo něco pro mě jako. Ještě kdyby je frajerka prostě pustila do vody a teď by tam ten had začal prostě v té vodě plavat a proplul okolo mě a já bych zrovna ležel na lehátku. Hele, já bych byl jak motorový člun. Tohle to by fakt jako nezvládl. No a nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale nějaký táta půjčil svýmu synovi auto. To by ve finále nebylo nic nenormálního, to se prostě děje, když táta vždycky říkal, že auta a holky se nepůjčou. Jo, to je taková zásada, ale stejně ti ho prostě jako občas půjčí. Jenže týpečkovi, který to auto dostal, tak tomu bylo 14. No a docela to rozjel, protože švestky mu naměřili skoro 200 km za hodinu. No ale i tak byl 100% méně nebezpečný než nějaký dědek, který tam po městě jede prostě 30, jo, co si budem povídat. Nicméně, pro tátu to moc neznamená, protože hele, já bych čekal, že mu za to seberou papíry, že mu dej prostě jako nějakou, já nevím, nějakou podmínku, že ho za to zabásnou, nebo třeba, že dostane pokutu. No, tak pokutu dostal. 5 kilo.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Je to přesně tak, jak říká náš rádiový hlas. Máme tady pravdu nebo lež a taky máme 8 hodin a 13 minut k tomu. Takže jsem zvědavý, jestli se dneska někdo bude chtít poprat nebo v uvozovkách poprat, že v pravdě nebo lži. Můžu vám prozradit dopředu dnešní téma a to je Antarktida. Takže jestli někdo víte něco o Antarktidě nebo třeba i když nevíte něco o Antarktidě a chtěli byste si tu pravdu nebo lež čistě jenom tak jako ze zvědavosti zahrát, no tak určitě můžete. A to na 210 32 30 30. Takže ještě jednou opakuju. 210 32 30 30, cinkni sem, já ti to zvednu dost pravděpodobně, no a za 3,5 minutky si spolu pravdu nebo lež zahrajeme, tak pojďte na to.

0: Hezky dobrý den všemu rádi, já spíš ještě jednou, máme 8 hodin a také 17 minut. K tomu s tebou je dál Dom. No a se mnou už je na drátě taky Miloš, pokud se nepletu. Miloši, dobrý ráno.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak Miloši, jak se ti dneska stávalo? Jaký máš zatím ráno? Hele, ti to jde tenhle ten den?
1: No, zatím to jde dobře.
0: No, tak to je dobře, že to jde dobře, ale co si budem povídat. Miloši, řekni mi, víš něco málo o Antarktidě?
1: No, nic moc, no.
0: Ale tak třeba to ve finále půjde i bez toho, aby si o ní něco věděl. Tak jestli seš ready napravdu nebo lež, tak můžeme jít na otázku číslo 1.
1: Dobře.
0: Super, takže otázka číslo 1 zní. Na celé Antarktidě platí jeden speciální mezinárodně schválený antarktický čas.
1: Pravda.
0: Myslíš si, že by to mohla být pravda?
1: Myslím si, že by to mohla být pravda, no.
0: Myslíš, že jo? I když se na té Antarktidě vlastně jako potkáš všechny ty časové zóny?
1: No jasně, no.
0: Jo? No OK, tak označujeme pravdu. A Miloši, bohužel je to lež. Je to rozdělený přesně tak, jak tam jsou ty časové zóny. Jdeme na otázku číslo 2. A ta je, že na Antarktidě žijou tučňáci.
1: Tak to si myslím, že je 100% pravda.
0: Tak označujeme pravdu. A je to přesně tak, které je to pravda. Tak a poslední otázka, Miloši. Antarktida ukrývá přes 70% sladké vody na planetě. Myslíš si, že by to tak mohlo být?
1: Mohlo.
0: Nebo je tam třeba zmrzlá slaná voda?
1: Nevím, označil bych pravdu.
0: Dobře, tak označujeme pravdu. A je to přesně tak, nenechal jsi se zvyklat a vítězství je tvoje, Miloši. Tak jo, já ti moc děkuju za hru, měj se krásně, užívej středu, jo. A ti to utíká v práci a zase někdy se slyšíme. Měj si čus.
1: Dobře, ahoj.
2: Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Cash. Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků

Je vidět, že jste se nenechali zvyklat, zahrál tady právě jeden z výherních songů, ale nehráli všechny po sobě, takže je dobrý, že si ještě vyčkáváte na to, jestli někdy nezahrajou všechny tři po sobě. Každopádně, o co jde? Kdo jste zapli Radio Spin až teď, tak asi tušíte, že mluvím o soutěži o vstupenky na Hip-Hop Camp, který se po 7 letech vrací do České republiky. No a musím říct, že to bude nabitý, protože na Hip-Hop Campu se objeví třeba Freddie Gibbs, objeví se tam taky The Alchemist a nebo třeba taky legendární Onyx. Každopádně Hip-Hop Camp je už tenhle ten pátek a taky sobotu, takže je to taková trošičku už last minute soutěž, takže kdo tam fakt jako chcete, tak určitě dávejte pozor, jestli tady během dnešního dne nezahrajou výherní songy, který z něj Mikhailov a taky všechno, jak má být. Život je tlak, hra prej, musíš to hrát tak hej. Po něm musí zahrát Vec a taky máme všetko. Máme všetko. No a aby to bylo úplně komplet, tak po něm musí zahrát Prago Union a taky Verbální atentát. Verbální atentát. Takže buď hezky pěkně ve střehu, když uslyšíš hrát po sobě všechny tyhle ty tři tracky, tak voláš 210 32 30 30. No a ve chvíli, kdy ti to tady někdo na rádiu Spin zvedne, tak řveš heslo chci na Hip-Hop Camp Spine. Víc si myslím, že není potřeba. Takhle jednoduchý to je, takže až uslyšíš tyhle ty tři tracky po sobě, tak je to čistě jenom na tobě. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Regiony pro tuhle chvíli jezdí úplně čistě, úplně na pohodičku, takže tam počítej s tím, že vlastně jako dorazíš na čas. Co se týče dálnic pro tuhle chvíli, tak D1 s D2 poskakují na příjezdu do Brna. Na příjezdu do Prahy poskakuje taky D10, takže tam určitě pozor, je tam nějaký menší kreš, takže tam dávej určitě bacha, do toho nevlítneš. Stejně tak dávej bacha, ať nevlítneš do kreše, které je na D6 na příjezdu do Prahy. No a dál se bourá taky na D8, která poskakuje, a to v obou směrech mezi Lovosicema a taky Roudnicí, takže tam určitě dávej pozor. Jinak, co se týče Prahy pro tuhle chvíli, tak tady si v tuhle chvíli postojíš v Holešovičkách, potom taky na Štěrbolský spojce, tam se bourá. Nějaký to zdržení hlásí aktuálně taky Barandák, Pražský okruh a tak dále. Vždyť to znáš, jak to je. Automoto.

0: rychle.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: den na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A hezky dobrý ráno, všem máme 8 hodin a taky 31 minut. K tomu s tebou je dál Domino a my jsme se přiblížili ke hře 1 na 1, ve který vlastně tenhle ten týden tak jako trošičku trénuješ na to, až tady pro tebe budeme mít zase nějaký stupinky. Takže věřím tomu, že si chceš jen tak jako pro srandu zahrát, že si budeš chtít potrénovat nějaký znalosti, ať už čistě jenom pro tebe, nebo třeba právě k té příležitosti, kdy tady budeš moci co vyhrát. Takže 210, 32, 30, 30, za chvilinku startujeme hru 1 na 1, takže určitě cinkni.
2: Priatelia, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a taky 35 minut, tomu s tebou je dál domno a startuje taky hra jeden na jednoho, ve který si pravidelně tenhle ten týden jenom tak jako trénuješ pro příležitost, až tady bude ve hře jeden na jednoho nějaká výhra. No a na telefonu mám v tuhleto chvíli Gumu. Gumo, dobrý ráno.
2: Dobré ráno, osazenstvo.
1: Tak, pro všechny na Radio Spin můžu říct, že pro Gumu zatím nemám žádný soupeření, kdo to ještě nestihnul, takže pokud si chcete někdo s Gumou zahrát, tak určitě volejte na 210 32 30 30. No a Gumu, já tě zatím vyspovídám. Jaký máš dneska ráno?
2: Všichni si chtějí hrát s Gumou, kámo.
1: Tak jsou některý, co si chtějí hrát i bez Gumy, že jo, co si budem povídat. Každopádně...
2: A, jsou sobci, ale...
1: No, to je pravda. Gumiči, jak se ti stávalo dneska, jak se máš?
2: Ale dneska to bylo dobrý ráno.
1: No to bylo, to je pohodička, ale máš to hektický, nebo si stihnul dát snídaně, kafíčko a tak?
2: Já snídám až v práci, já teď rozvážím rodinku a pak jdu do práce.
1: No okej, okay. No tak ale co, na co máš chuť dneska k snídaní?
2: Ale já to dělám normálně, stavařsky, já si dávám housku se salámem třeba, víš.
1: A klasika, pohodě, klasika, tyva. Ale jako hele, já to mám třeba taky rád. Každopádně vypadá to, že nějakýho protivníka proti tobě mám. Rádio Spin, dobrý ráno, kdo se nám dovolal?
3: Čau Honzo,
1: tak jdeme asi na to. Pravidla věřím, že znáte, ale pro jistotu připomenu, abyste mohli odpovědět na moji otázku, tak musíte nejdřív zařadit svoje jméno a nechat se vyvolat. Je to jasný?
3: Jasný.
1: Super, tak je otázka číslo 1. Opět na téma fyzika. Když dřevo plave na vodě, tak má větší anebo menší hustotu než voda?
3: Honza.
1: Menší. A menší je správně, samozřejmě. No tak jo, jeden bodík pro Honzu a jdeme na otázku číslo 2. Jak dlouho letí světlo za sluncem na zem?
2: Gumo. Já myslím, že je to okolo 7 minut. 7-8 minut.
1: A jo, já ti to uznám, je to 8 minut, ale jo, může být. Tak jo, poslední rozstřelová otázka. Dáme něco možná trošičku těžšího. Co najdeš v jádru atomu?
2: Honza, Kuba.
1: Honza byl o vteřinku rychlejší, Honzo.
3: Já vím, nějakou molekulu třeba.
2: Guma.
1: Jaký molekuly tam jsou? Jaký to jsou gumo teda?
2: Ale protony a neutrony.
1: Ty vole, hezky, pěkně fyzika ze základky vám ale jde. No tak jo, gumo tím pádem je to 2 bodíky pro tebe. A jeden bodík pro Honzu, ale Honzo, hele, nezoufej, ono to tam někdy přijde. Hele, je to trénovací, takže teďka je to ještě tak jako bezstresný a bez ostudy. Každopádně vám moc děkuju za hru, mějte se krásně, ať vám ta středa v práci uteče. No a zase se někdy slyšíme, mějte se, čus.
2: No jo, užívej, Honzíku, i doma, čau.
1: Čus.

0: Spin tě dostane na Hip Hop Camp 2026.
1: Je to přesně tak, máme středu 19. srpna, svátek dneska, slaví dneska Ludvík, tak přejeme všechno nejlepší. No a všechno nejlepší přejeme taky Nick Tendovi, který slaví 33. narozeniny. Dobře, já to nebudu dlouho protahovat. Jdeme vzít rovnou první telefon, kdo se mi dovolal, Radio Spin, halo.
2: Čau, čau.
1: No, tak bohužel, bráško, neřek si to, ale správný heslo, tak uvidíme, jestli se dovolá někdo po tobě na linku číslo 2. Takže uvidíme, jestli někdo poznal všechny tři soutěžní songy a jestli si někdo cinkne o ty stupenky na Hip Hop Camp, protože co si budeme povídat, na ten Hip Hop Camp po 7 letech, kdy tady prostě v Česku je, tak samozřejmě chceš. Takže 210 32 30 30, volej právě teď a uvidíme, jestli vyhraješ stupenky na Hip Hop Camp. Kdo tam, dobrý ráno?
2: Jsi na Hip Hop Camp spíne.
1: Bohužel, bráško, seš druhej, nevadí, zkus to zase třeba někdy jindy. A jdeme se podívat na to, kdo volá právě teď. Radio Spin, dobrý ráno, kdo tam?
2: Spine Hip Hop Camp, Spine.
1: A jo, je to tak!
2: Je to tak.
1: Bráško, gratuluju ti.
2: Děkuju moc.
1: Teď už můžeš říct, jak se jmenuješ.
2: Já jsem Edward.
1: Edvarde, prosím tě, řekni mi, koho vemeš sebou na Hip Hop Camp?
2: Vezmu ženu. Ženu vezmu sebou.
1: Hele, no tak, ale já si to myslím, že si to se ženou 100% užijete. Ještě jednou ti, Edvarde, gratuluju, nebo Edvarde, gratuluju. No a vydrž mi na drátě, protože si řekneme, kam ti pošleme lístky. Užij si Hip Hop Camp, měj se,
2: super,
1: kámo, čus.
2: Díky moc, díky, ahoj.

0: vyhoštění je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Spin ráno. Meša.
2: No tak já si myslím, že už nám zbývá čistě jenom jeden jediný restík, který tady dneska ráno máme, a s tímhletím restíkem nám možná pomůže Vicky. Vicky, čus!
3: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Ahoj.
2: Ježíš, pamatuješ si Mišáka Stuarta Littla?
3: Počkej, ne, nevím.
2: Ne? Tak ahoj, tak ahoj!
3: Jo, aha, tak to neznám. Oh, ale tohle znělo dobře, Dome.
2: Oh, děkuju. Padá ti mikrofon. Každopádně, Vicky, já jsem tě sem vzal kvůli tomu, aby si Spin Room pomohla trošičku s mashupem. Tak, jsi
3: ready? Jsem připravená, pojď.
2: Tak jo.
3: Neříkej mu drtí.
2: Ty se koukáš tak jako nešťastně na mě. Tak jako, pomoc mi.
3: No je tam Morava.
2: Aaaa.
3: Tebesná a Ego. Moravo, tam jde srdce moje.
2: Yes. No. Co tam je dál?
3: Já nevím.
2: Já nevím, no ale já vím, že někdo to určitě vědět bude, no tak my se jdeme podívat třeba za Market.
4: Ahoj, dnešním mashupu slyšíme Phineas a Ferba.
3: Aha,
2: ano.
4: A potom prázdniny pod Fabrtikou.
2: Mm-hmm.
1: Prázdniny máme, co s tím uděláme, to je náš jediný.
2: A prázdniny pro psa jsou tam taky?
5: Petře, neříkej mu drtikole, tak si mu tady jenom nadává.
2: No a pak jsme tady měli taky jednoho odborníka na sci-fi filmy, který odhalil právě to, co se tam skrývá uprostřed, a to byl Roman.
6: No a uprostřed se mi zdá, že tam ještě trošičku zní melodie z Matrixu. No tak uvidíme, co tam všechno bude. Hezký den všem, čau.
3: Aha, hustý.
2: Je jako takhle, musím říct, že fakt jako hustý.
3: Dobrý uši. Tak
2: jako
3: to
2: hodně
3: vůbec
2: dobrý.
3: Neslyšel.
2: Hodně dobrý. No tak jo, tak já vám děkuju za to, že jste odhalili dnešní mashup. Zítra pro vás namíchám něco těžšího. No a my se jdeme podívat teda na to, co vás čeká v komunikátoru. Já si myslím, že už to můžeme rovnou otevřít, protože nás trošičku tlačí čas. Tak Vicky, co se bude dneska dít v komunikátoru?
3: No tak samozřejmě budeme probírat spoustu zajímavých témat.
2: No tak samozřejmě.
3: No tak mě třeba docela zaujalo, že vydání Alp opravdu může ovlivnit jako silniční provoz.
2: Fakt?
3: Hmm.
2: Jakože když vyjde prostě jako nová deska od Viktora Šína, tak prostě...
3: Tak bacha, všichni na silnici.
2: Okay.
3: Jako je to nebezpečný. Je to nebezpečný, jo. Bez legrace, ale co přesně se teda děje, tak to ti povím dneska v komunikátoru.
2: Dobře, tak to si řeknete dneska dopoledne s Vicky, potom se můžete těšit odpoledne určitě zase na Jirku a na Máru, stejně tak jako každou středu. No a my se spolu slyšíme zase zítra, ale ještě předtím se podíváme na počasí. Vicky, ty jsi dneska venku nezmokla,
3: ne.
2: Dneska to vypadá, že tam neprší.
3: Ne, neprší, já jsem si dokonce zase vzala takový svůj bílej huňatej jako švetr, je to taková alá ovčí vlna a přehnala jsem to. Není tam zas taková zima.
2: Není tam zas taková zima. To má Vicky pravdu, protože dnešní maximálky budou na 25 stupňů Celsia. Jinak venku polojasno až zataženo, do toho by mělo odpoledne sprchnout, a to víceméně po celé České republice. Takže radši si vemte deštníky, huňatý, ovčí, svetry nechte pro jistotu doma, abyste se neupekli. No a my se slyšíme teda zase zítra. Mějte se krásně. Čus.
1: Spin Radio.
7: Radio Spin. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s DABou. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
8: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
7: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
8: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

Krásný dobrý ráno, od Majku tě zdraví Vicky, máme středu 19. srpna, no a svátek má dneska Ludvík, takže Ludvíku, Ludvo, všechno nejkrásnější k svátku, no a pokud teď posloucháš, tak rozhodně nezapomeň zavolat si taky o svůj song. No a teď už jdeme samozřejmě na Bonjourku s Vicky. Hele, tak jsem si v pondělí uvařila kuřecí kary s rýží. Výborná večeře, musím říct teda, jo. Byl to takový můj majstrštyk. No a bylo to ještě horký, tak jsem to nechala na sporáku, samozřejmě. No a evidentně jsem fakt chtěla, aby moje dílo bylo obdivováno, protože jsem dneska ráno vešla do kuchyně a to kari se na mě smálo z úplně stejného místa, což už jsem se skoro divila, protože si myslím, že tomu taky docela mohly narůst nožičky. Takhle, jako... Bylo to venku 2 dny a 2 noci, no a tak takovýho tuláka já už nemůžu jíst, že jo, nechtěla bych běhavku, kolibříka, hele, zkrátka průjmik, hele, faraonova kletba je to nejmenší, co ti ještě může stihnout, taky můžeš házet šavly a mít vyrozku a to teda nechceš. Takže jsem zamáčkala slzu a kari jsem s těžkým srdcem vyhodila, ale věř, že jsem měla teda velký nutkání si to dneska vzít k obědu a aspoň, já nevím, načančat to do krabičky, víš, do té průhlední, aby kolegové mohli obdivovat, protože otevřít bych tu krabičku fakt nemohla, by se vyvalil smrad jak tchoř. No tak nenechávat jídlo na plotně, to je rozhodně cíl, když ho tam necháš, tak to není OK. No a dneska jsem byla teda radikální a nemilosrdně jsem to jídlo vyhodila, ale znám se, takže až do budoucna uslyšíš ve vysílání ten legendární 13-minutový track, no tak víš, že mi bylo líto vyhodit můj kulinářský majstrštyk. Hele, spinere, přeji mi pevnou vůli, protože pokud to bude gulášek, tak já se neudržím, já vím, že tady domovy by to v uvozovkách vonilo pod nosem, já bych to musela donést a sníst, tyjo. No a pak se nechci vidět. No nic, tak prosím tě, teď už nám začíná komunikátor, takže rozhodně neváhej a zavolej si o svůj song, jsme v půlce týdne, tak pojďme to tady spolu dneska nakopnout, 210 32 30 30, a nebo mi pošli hlasovku, protože samozřejmě máme před sebou 3 tracky, no a hned další track už bude tvůj, takže není moc času, tak doufám, že už vytáčíš, abych tě mohla mít v éteru co nejdřív. No a dáme si teďkon tak jako nostalgicky No More Tears in Heaven. Já si jdu poplakat nad tím kary, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a hned první track na přání a už tady mám spinnera Miloše. Čau Miloši.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Prosím tě, mě by zajímalo, taky necháváš jídlo, které uvaříš na plotně?
2: No, sem tam se to stane, no.
1: Jo, ale jako jinak seš vzornej, jo? Dáváš to poctivě do ledničky po dvou hoďkách.
2: No, dám většinou, jo.
1: Ty jo, Miloši. Ah, takže jsem v tomhle tom teda sama, takovejhle lajdák. Já jsem schopná to tam fakt nechat několik dní. Ach jo, a pak už je to na vyhazov. No jo, no tak to seš dobrej teda, tak to bych chtěla mít teda tvojí vůli, bych tak nějak řekla, nebo jak bys to... Snědl jsi někdy něco, co jsi nechal takhle venku?
2: No asi určitě, no.
1: A v pohodě, nepamatuješ si nic špatného?
2: Ne.
1: No, tak to seš dobrý dobrodruh, tak tebe se asi faraonova kletba netýká, tak to je dobrý. No. Miloši, co si necháš zahrát?
2: Chtěl bych Ektora pro štěstí.
1: Jasný. A pro koho?
2: Chtěl bych to zahrát tobě a chtěl bych to zahrát všem klukům do Příbramy, ať se držej a ať to uteče.
1: Jasný. No tak díky Miloši, posíláme klukům, no a ty se měj krásně a dáváme Ektora. Čau.
2: Ahoj, díky.
1: Ahoj. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Písku, a to v ulici Budějovická. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D10, a to na 5. kilometru ve směru na Prahu, v okolí Svémyslic. V Praze máme crash, a to na Černokostelecké. Je tady nehoda autobusu s osobákem, a to za křižovatkou s ulicí Úvalská. No a nehodu hlásí taky pražský městský okruh, a to na exitu 23, což je Praha 13. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání, no a já jsem tady ráno mluvila o tom, jak jsem musela vyhodit celé curry, protože jsem ho nechala na plotně 2 dny a 2 noci. Jo, kdyby to byla nějaká princezna, tak už se tam unudí v té věži. Já vím, to jídlo dostalo málem nožičky a už mi odcválalo k neumětelům, takže jsem ho musela vylejt do záchoda. Ach jo, každopádně Petr tady má pro nás, pro všechny, kteří stejně jako já nechávají věci na sporáku, takovou dobrou radu. Já
2: vím. To se musí vychladnout a do ledničky, anebo si dát do odřezu, si dávám studenou vodu a ten kastrůlek tam dám, nebo co, a ono to vychladne.
1: Jako v teorii to zní fakt hezky. Ty dokonce i to jídlo koupeš.
2: Jo, musí, aby se pěkně vychladilo. Dřív.
1: No, tak
2: ale jo,
1: jsem
2: taky se mi párkrát stalo, že jsem něco nechal na plotně. Polívku, za 4 hodiny jsem jí ochutnal, už byla kyselá.
1: Já neumím vychytat ten správný čas.
2: No, když to tam necháš pár dnů, tak už je to jenom ty.
1: Takže asi tak, díky Petře, já prostě ještě budu muset tohle vychytat. No a teď už tady máme track na přání. Prosím tě, Tondo, co to bude? Nebo počkat, teď si nejsem jistá, kdo to bude?
3: Ahoj, já zdravím, já jsem Tonda a tohle bude Protiva 97 a bude to pro Ameriku. Děkuju.
1: Jasnačka, hele, Tondo, mám to tady pro tebe, jdeme zahrát Protivu. 97, Radio Spin.

0: Pojď sem. Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky a taky komunikátor, takže ať už jsi kdekoliv, tak nech si zahrát ten svůj song. No a co probereme v příští hoďce? V příští hoďce si povíme, jak souvisí release nových albíček s dopravní situací na silnici. Přesně tak, slyšíš správně, protože nová hudba prej silničnímu provozu nesvědčí, ona mu přímo škodí. Ona je dokonce nebezpečná, ta nová hudba, jo? No a když je nová music hustá, tak to přece neznamená, že chceš mít taky hustší provoz. Takže to spolu rozhodně probereme. Vydrž mi tady za 3 tracky, ti řeknu víc. Ještě počasí ti povím. Tak, jak jsi to slyšel, zase je to takové bouřkové. Jinými slovy se ti tím snažím naznačit, že bude zase pršet. Momentálně máme v Praze 18 stupňů Celsia a pod mrakem ve zbytku republiky jak by smet. Dnešní maximální teploty na 25 až 28 stupních Celsia, ale převážně bude pršet. A to všude a furt, takže sice bude vedro, ale bude lejt jako z konve.
1: Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplici v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

technu středu. Tyler, the Creator, odhalil line-up festivalu Camp Flock Now. V Los Angeles se 14. a 15. listopadu představí Future, Don Toliver, JYD, Vince Staples, The Alchemist a i samotný Tyler.

Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světového a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Pauly Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky spojuje?

This is DJ. Ladíš Radio Spin, u Majku s tebou Vicky. No a teď tady mám pro tebe takovou zprávičku. Seš řidič? Tak pozor na nový tracky a fakt bacha na nový albíčka, jo? Když je posloucháš, máš totiž mnohem větší riziko nehody. Je to tak? Nová hudba je pirátem silnic. Zjistila to studie vědců z americké Harvardovy univerzity. To je něco jako když ti říkají, že 8 z 10 zubařů doporučuje. Tak já bych řekla, že tomu bych opravdu ale věřila, jo? Prostě až vyjde nový album Buky, radši ten den nechám auto v garáži, ať neskončím ve škarpě. Hele, ale fakt bacha, jo, protože podle průzkumu se v den vydání nových alb zvedla v Americe nehodovost o 15%. Bylo to mezi lety 2017 až 2022. Zkoumali 10 albíček, která tam přiznali Taylor Swift a Harryho Stylese, ale věřím, že tam bylo určitě i nějaký rapový album, který tě dokáže vynést ze zatáčky. No, proč se to celý děje, jo? Lidi chtějí slyšet nejnovější music a nekoukají na cestu, ale do telefonu. Tak tam si šmudlají nějaký ten přehrávač, že jo? Zároveň nová hudba taky rozptiluje. Takže tohle všechno je špatně. No a tak si říkám, víš co, to nový albíčko si prostě pust doma, umytí nádobí, tam nejde o život, ale v autě laď tady naše Radio Spin a nechci zahrát bezpečnej old school, takovej pás do auta, ale hudební. Tak pojďme na to, dáme si Black Eyed Peas, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání, tentokrát z naší hlasovky. No a mám tady Barču, ahoj.
2: Já bych si přála pro moji ségru, protože jsme tu teď v ní v práci, tak aby na to utíkalo rychleji. Země vzdálená od Oriona. Děkuju, čau, čau.
1: Jasnačka, tak zdravím ségry do práce, ať vám to jde od ruky, no a pouští vám k tomu Oriona, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jsme právě v regionech a tady na silnici 68 je na 16. kilometru na trase Třanovice a ty bláho. Stará hranice u obce Bystřice, přímo u Bystřice, tak tady je nehoda. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme pozor, zdržení na D8, a to na 6. kilometru v okolí Odolený vody ve směru na Ústí nad Labem. Jsou tady totiž údržby na silnici, je tady uzavřený pravý jízdní pruh, takže tady čekej kolem nějaký čtvrt hoďky navíc a to omezení bude platit až do dnešní 1 hodiny odpolední. Teď už jsem v samotné Praze, tady je kreš na pražském městském okruhu na exit 23, takže bacha na to, jsme tady u D5, takže pokud můžeš, vyhni se tomu, jinak čekej taky frontu. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej, jo? 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco cenného.
1: Pak dal jsem Sony ve skladu vlastně na ručním, kde se balily CDčka a tyhle ty blbosti. Mám o tom takovou jednu zajímavou story. Ano, to celé bylo jakoby takový dlouhej stůl, nacvakávali se CDčka, posílal se to dál, totální robotina. No ale pak mě tam poslali na stroj, kde se prostě balila pornografie a než jim došlo, že mě vlastně 16, než že bych to vůbec vlastně neměl balit, ale bylo to celý německý, nebylo na co koukat.
0: No ale tak ty jsi nebyl od zlata úplně daleko, bráško.
2: Čau, tady Samuel. Ale moje první brigáda bylo, že jsem čistil komíny v teplárnách. Byla to pěkně špinavá práce, ale na brigádu to byly hrozně dobrý prachy. Takže jsem se dokázal našetřit na řidičák, na motorku. Takže tak, čau.
0: A tak víš co, to by se taky dalo počítat skoro jako za to, teď řidičák je skoro život, bráchu.
3: Víš, jde o to, že já už jsem od 13 jel big business, takže jsem roznášel letáky tady pokladně, jo. A měl jsem jich tolik, že prostě se mi nechtělo to občas roznášet, no tak se to roztrhalo a dalo se to do výkupu.
0: Tak tady je to jasný win-win. Pajky našel na brigádě to nejcennější a to dar, jak podělat systém. No tak měj hezký zbytek úterý, no a my se slyšíme zase zítra ráno. Měj se krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme dál. No a já už tady mám teď vzkaz, a to od Vaška.
2: Čau Vicky, čau Spine, tady Vašek. Prosím, prosím, prosím, zahrát Domov od Vladimíra, od Vladimíra. Bude to pro všechny, protože já chci domů, já chci domů.
1: Já chci domů, já chci zpět na svoji planetu, Vašku. Tak jo, dáme si tam Vladimíra. Užívejme Radio Spin.

Rádio Spin a posloucháš Komunikátor s Vicky. V Číně je nově nelegální vyhodit zaměstnance a nahradit ho AI. Já jsem si to teď vyzkoušela, podle mě jsi to možná nepoznal, ale kdyby to bylo něco jako posloucháš komunikátor. No nic, na tomhle tom ještě budu muset zapracovat. Každopádně tohle to probereme už za 3 tracky. A možná, že AI by mě zahrála líp, než jak já sama sebe zahraju jako AI. No hele, tohle ještě probereme. Mě by teda zajímalo, jestli si myslíš, že tvoje práce je nahraditelná, že tvůj díl je nahraditelný AIkem. Jestli si myslíš, že nějaká umělá inteligence by tu tvoji práci zvládla líp, než jaký teď děláš ty. Dej mi vědět, ať už víme, kde prostě je ta možnost to AIko zapojit. No a teď si dáme počasí. Šum. Tak si prosím tě řekneme, jak je venku. A venku je hrozná zima a normálně já ti nebudu nic říkat. Hele, máme momentálně nějakých 20 stupňů Celsia zataženo v Praze, ve zbytku republiky, jak bys met, odpoledne až 25 stupňů Celsia a bude lejt jako z konva, to v podstatě po celé republice. Prší, prší, jen se leje. Hele, tohle to bude moje nová hymna pro tento týden asi.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď si uděláme takový AI okénko, bych řekla, protože v Číně je nově nelegální vyhodit zaměstnance a nahradit ho AI-kem. Jako zní to možná jako problém budoucnosti, ale už je to tady. Spinnerky, spinneři, jsme nahraditelní a jsme nahraditelní AI-kem. Jako úplně popravdě, seš si jistý, že jsem tady fyzicky? Možná, že mám teďkon dovču zrovna, nebo jsem nemocná a mluví tady za mě chatbot. Ne, dobře, ten nemá tak blbý vtipy jako já. Zatím to asi u mě ještě poznáš, že jsem zmasala kostí. Každopádně to, co se tady děje v Číně, je podle mě takovým jako hrozivým prstem pro nás, pro všechny. Prosím tě, oni to vyřešili tak, že tě nemůžou vyhodit, ale musí se snažit nejdřív tě jako někam přeřadit nebo to s tebou nějak konzultovat, kompenzovat tě, než tě vyhodí vlastně kvůli tomu AI-ku. Takže vlastně to AI-ko to za tebe jakoby začne dělat tu práci a zaměstnavatel v Číně ti řekne, OK, tak můžeš dělat jinou práci, aha, ale na ní nemáš kvalifikaci, aha, úplně se nedaří, nevadí, tak teď už bye bye. No je to taková jako, je to další kolečko. Ale na druhou stranu si říkám, že možná by se to u nás zavést mohlo. No mě by hlavně zajímalo, co ty a práce, jo? Jestli máš pocit, že seš nahraditelný AI, nebo jestli si myslíš, že na tebe si AI jen tak nepřijde a brousit zuby si na tebe jen tak nemůže, protože já vím stoprocentně, že asi jsem lehce nahraditelná, ty jo. Jako je to těžký přiznat, ale je to tak. No počkat, tak jak to tady má Johnny? Obáváš se to, že by AI ti mohla přebrat práci?
1: Já jelikož dělám za volantem, dělám pražský služeb a kropím chodníky, tak nemyslím si úplně, ale určitě jsem nahraditelný taky. No, nikým jiným.
0: Nějakým frantou jako, teď myslíš, nebo co?
1: Přesně tak, jo, jo, přesně tak. Tak každý jsme nějaký, jakoby každý jsme nějak nahraditelný, že jo?
0: No já jsem si myslela, že třeba jako Tesla, že by to nahradila, víš, jako že by jezdila sama.
1: Jelikož už jsme v 21. nebo jako už je to 21. století, že jo, tak v dnešní době je prostě možný všechno, že jo, jakoby když už existují roboti a dokážou tě nahradit ve skladu roboti, nebo prostě jako, ale já se určitě nebojím, ale že by mě něčem nahradila nebo něco takového. Jako řídí se to počítačem nebo něco takového, i ten počítač se prostě vždycky může splet, že jo, takže jako.
0: Díky Johnny, prostě Johnny má jasno, že ten je v pohodě a nenahraditelný, protože ve své podstatě kropí chodníky, kdyby přišlo AI-ko a skropilo by tam nějaké trávníky, tak by byl průšvih a AI-ko by dostalo okamžitýho vyhazova. Takže tohle to fakt cením, Johnny. No a teď mi řekni ty, spinnere, je tvoje práce vykonávatelná vlastně pouze tebou, anebo lze tě nahradit? Dávej mi vědět, Radio Spin. They couldn't say the shit they want to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání, no a na drátě už Bulhar. Ahoj, ahoj!
2: Ahoj, ahoj, si pozdravíš všechny kluky z Pardubicí.
1: Jasně, jasně, ty už jdeš na...
2: Leon Bandy, Mira Rokoš, Joška, Adam, a všechny kluky prostě D4, D3, D2, prostě všechny kluky z Pardubic.
1: No to je super, to jsem ráda. Nejlepší je říct radši všechny, abys náhodou někoho nevynechal. Co jim necháš zahrát?
2: Od Refu Kriminál.
1: OK, hele, mám to tady připravený. A ještě předtím, než to klukům pošlu, tak jsem se tě chtěla zeptat, co ty a AIko, prosím tě. Řekl bys mi, dá se tvoje práce nahradit AI?
2: Já.
1: Jako umělou inteligencí?
2: Jo. Určitě dá se to.
1: Ano. A prosím tě, co máš za práci, že se to dá nahradit? Ty si to chceš nechat pro sebe asi.
2: Já jezdím dodávkou.
1: Jezdíš dodávkou? Takže ano, předpokládáš, ano. Že by se to dalo jako, nevím, že by místo tebe jezdil robot?
2: Jo, ano.
1: Okay.
2: Pozdravuji všechny kluky, ano.
1: Dobře, tak já už ti to jdu zahrát. Měj se krásně. Čau. Rádio Spin.

několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků.

0: Studio Spin tě dostane na Hip-Hop Camp 2026.
1: Vicky tady s tebou, no a samozřejmě Radio Spin, které má lístky na letošní Hip-Hop Camp 2026. Je to tak, po 6 letech se vrací ten legendární festival s těma největšíma jménama, nejen světové, ale samozřejmě i naší české scény. Tam chceš bejt. No tak já už jdu zvedat telefony. Mám tady volajícího. Halo, halo, slyšíme se? A nedovolali jsme se. Dalšího volajícího. A teď to taky nejde. No tak to je zvláštní, to vypadá, že dneska se nikdo nedovolá a tady máme dalšího volajícího. Halo, halo?
2: Ty na Hip-Hop Camp Spine.
1: Oh my gosh, tohle je to správný heslo. Byl to soutěžní song. Je to verbální atentát. Kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Michal.
1: Ahoj Michale, ale prosím tě, musí zaznít 3 ty songy. Yes, a ty to víš, viď? Ty to víš, ale... Prostě slyšel jsi ty content poslední, no tak určitě ještě zůstaň nastražený uši, měj dál, protože lístky o ty se bude soutěžit až do čtvrtka včetně, jo, takže když uslyšíš tyhle 3 songy, pro všechny připomenu, a to je samozřejmě Michailov, Všechno je jak má bejt, Vec, Máme všetko a Prago Union, Verbální atentát, který teď zazněl, tak potom zavoláš, a pokud se dovoláš jako třetí a zvoláš heslo Michale, řekneme ho spolu ještě jednou. Chci na Hip-Hop Camp Spine. Yes. Tak potom ty lístky dostaneš. Takže vlastně půlku už si splnil, Michale. Hele, a na koho se tam těšíš?
2: Hele, já miluju Resta, jsem viděl, že tam je. Takže,
1: je to tak.
2: A pak ty zahraniční bomby, to je.
1: Yes.
2: Ale po sedmi letech si myslím, že se těšíme úplně všichni na všechno. Takže...
1: Je to tak, ale Michale, máš pravdu, že ten line-up je fakt totálně nadupaný, takže držím ti palce, abys ty lístky získal a věřím, že když takhle pozorně posloucháš, takže se to povede. Tak jo, tak měj se zatím krásně a díky, nevzdávej to, ahoj.
2: Čau, čau.
1: Radio Spin a teď samozřejmě naše doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak nehoda je v Ostravě v ulici Mariánskohorská. Dál mířím na dálnice, tady je nehoda na D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Je tady nehoda náklaďáků a to v okolí Brna. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici pod Plynojemem. No, je tady v sobě motorka a osobák, tak bacha na to. No a kreš je taky v ulici Valentinská. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to.
0: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a samozřejmě taky téma dnešní hočky, který je, jestli tvoji práci může nahradit AI-ko. No a tady už mám odpověď od Michala, který vozí lidi.
2: Ale já si myslím, že já osobně určitě nahradit to nejsem, protože takovou osobnost nikdo nahradit nemůže.
1: A máš třeba několik módů, takhle když jako jezdíš s lidma, prostě který oni si můžou navolit?
2: No jasně, příjemnej, nepříjemnej, zlej, hodnej.
1: A od čeho se to odvíjí? Máš nějaký knoflík nebo?
2: Od těch lidí, jak nastoupí, jak pozdravěj.
1: Jednoduše, Michale, jsi nenahraditelný, jo? V ceně jízdy dostaneš pořádný zrcadlo spinere, pokud pojedeš s Michalem, takže Michala moc neštvi, protože rozhodně si nepěstuje takovou tu AI servilnost, taky to poníženě, samozřejmě omlouvám se všechno, ne prostě, jak ty na něj, on na tebe zpátky, pěkně na rovinku. No a potom tady máme ještě Ronyho, tak Rony, co ty?
3: Čau Vicky, ale co se týče nahraditelnosti AI jako mý práce, tak si nemyslím, že AI by jako nahradila, jelikož děláme poruční práci, lakování, broušení a leštění karbonových dílů na závodní, sportovní auta, tím mám zakázky, ale třeba auto za 100 milionů, takže já si nemyslím, že tohle ruší práci by AI zvládla.
1: Hustý, hustý Rony. Wow, hele, je to tak, máš zlatý český ručičky, takže ty žádný ozubený kolečka rozhodně nenahraděj, nemusíš mít vůbec obavu. No tak skvělý, tak prosím tě, dáme si kontrakt na přání, díky moc, že jste se ozvali, ozývej se spinnere ještě rozhodně, zajímá mě, jestli zrovna ta tvoje práce by se dala nahradit AI-kem. A jedem.
2: Ahoj Vicky, tak já bych tě poprosil ještě o písničku a bylo by to Kontrafakt Era a bylo by to pro tebe, pro mě do auta a pro všechny živý bytosti, ať se nedají zastrašit tou AI.
1: Nedáme se a jedeme Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a máme před sebou poslední hoďku komunikátorů, ale rozhodně nekončíme, dál hraju podle tebe, na tvé přání máme komunikátor, takže tracky, o který se zavoláš, ty tady zazněj. No a samozřejmě budeme dál taky pokračovat v našem tématu AI, protože se mi líbí, jak na to všichni odpovídáte a je to úplně super jako slyšet. Teď tady mám například jeden vzkaz ještě od Petra. Petře, dal by si se nahradit AIkem v práci?
1: Čaujky, tady Petr, prosím tě, já jsem v práci nenahraditelný. Protože takovej vůl, jak jsem já, to by žádná technika za mě dělat nemohla. Tak jo, měj se, čau.
0: Výborný, hele, ale Petře, víš co, když se nad tím takhle zamyslím, tak ona ti nějakou dobu taky nešla klimoška a to byly zrovna ty největší vedra. To máš pravdu, že by žádné AIko nedalo, protože to by se normálně uvařil ten procesor. Takže Petře, seš náš hrdina tady. Tak teď už si dáme počasí a rozhodně dávej vědět taky ty spinnere, co ty a AIko, jestli seš v práci nahraditelný. Jsem zvědavá, teď počasko a ují. No tak prosím tě, já ti musím říct, že co se týče tady toho, jak se máme, tak momentálně je v Praze nějakých 22 stupňů Celsia, ve zbytku republiky jak by smet zataženo, odpoledne teploty kolem 25 až 28 stupňů Celsia, ale zase se tady bavíme úplně o jihomoravském kraji, samozřejmě tam je vždycky největší vedro, ale déšť bude úplně všude, takže bude lejt jako z konve, vem si rozhodně sebou deštník, no a pokud můžeš, tak dneska moc nevylezej ven. Já totiž nevím, co dělat s takovým tím počasím, jakože je vedro, ale zároveň prší. Mě to hrozně mate. Já nevím. Já fakt nevím, co s tím, jako, že tak šustě jako vkusy nevezmu. Teď ten deštník nemůžu najít. No nic, tohle budu muset teda nějak vyřešit. Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves. .cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Radio Spin Dash Dabo. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
6: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
7: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
6: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
7: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
5: Československý underground.
8: Listen. Radio Spin. Kuner. 242.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a mám tady další spinnery, kteří se podělili o tu pravdu, jestli jsou nebo nejsou nahraditelní v práci AI-kem. Tak Tomáši, co ty, seš nahraditelný?
1: Čau, zdravím, ale tak se týká tý AI, no tak víceméně už půlka světa je nahraditelná. A moje práce z poloviny taky, jsem svářeč, taky to dělají roboti, ale když potřebuješ někam na špatné místo, nebo já nevím, nějaký vejšky, tak tam se nedostane robot, tak to možná až tak za pár let.
0: Dobrý Tomáši, no tak ty seš mrštný, ty seš obratný, takže tím, že se dostaneš taky do těch koutů, kam AI-ko ne, tak naštěstí, hele, práce je stále tvoje. Tak dobrý, palec nahoru. No a teďkon tady máme dalšího spinnera, tak co, můžete nahradit AI?
2: No zrovna teď ne, na pláži AI-ko by takhle krásně chillovat to nedokázalo.
0: Kdo nepoznal, tak tohle je Štrůdl, který nás opět zdraví z Chorvatska. Štrůdle, máš pravdu, takovej profesionální zevling, tak to AI-ko opravdu neumí, takže užívej. No a spinnere, já se ptám samozřejmě taky tebe, co ty a co AI dokáže tě nahradit v práci? Rozhodně neváhej a dávej mi vědět. Těším se na další historky Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a taky samozřejmě téma dnešní hoďky, který je, jestli tě dokáže AI nahradit v práci. No tak já tady už mám vzkaz od Kuby.
1: Já si myslím, že co se týče mý práce a AI, tak nemá šanci, protože ještě neexistuje žádný robot, který by vylez do 60-metrový vejšky a zkontroloval stožár vysokého napětí.
0: To je pravda. Řekla bych, že tobě jde v patách leda ten medvěd.
1: Ani ten. Ten se taky bojí.
0: Tak je vůbec teda někdo, kdo ti může konkurovat?
1: No tak kolegové, a těch moc není.
0: No tak musím říct, že teda Jakube, zdravím tebe, zdravím taky tvoje kolegy tam nahoru na stožár. No a musím říct teda, že AI-ko je určitě velký strašpitel, co se týče výšek, takže tam by to určitě neklaplo a musíme tohle přenechat přece jen Jakubovi a jeho lidem. No a potom tady mám taky Ondřeje.
2: Ahoj Vicky, ahoj spineři, tak co se týká nahraditelnosti mé pozice AI, tak si myslím, že to jako úplně adekvátní asi není, dělám stavby vedoucího a hlavně nic nejde podle plánu a každý den se všechno mění, takže jako nevím, jak by se s tím vypořádala v rámci nějakého harmonogramu prací a takhle. No a hlavně, jak říkal Petr, no, kde by firma našla takového blbce, jako jsem já.
0: Ale prosím tě, dost toho sebezpytu. Na druhou stranu je pravda, že jako představa toho, že AI-ko tam díluje s těma excelovýma tabulkama a teď ty lidi se ti do těch tabulek prostě nevejdou, protože se to furt všechno mění, no, tak z toho by opravdu jedno AI-ko mohlo v celku vyhořet. Tak Ondřej, díky za to, že ty seš mentálně pružný a že tebe to vždycky jenom vzpruží. A teď už si dáme songu na přání, tak prosím vás, co to tentokrát bude, co to tady máme, Tomáš.
3: Ahoj Vicky, prosím tě, zahrála bys mi tam Chaka Khan, De La Soul, All Good a bude to pro všechny, kteří jsou nenahraditelní.
0: Jasnačka, tak pro nás, pro všechny, co jsme nenahraditelní. Radio Spin.

0: Fin, Vicky tady s tebou. No a protože ty si rozhodně nenecháš sebrat práci AI Cam, tak budeš mít potom jedno krásné dne po práci, samozřejmě jako každý krásný den. No a když skončíš, tak máš Afterwork Summer Affair, což je úplně skvělá akce. Je to akce, která jezdí po celé republice, navštěvuje regiony, jsou tam DJové, je tam skvělá hudba tím pádem a taky skvělý jídlo a občas je tam taky i skvělá streetwearová moda. Tak o co se tady jedná? Teď nejbližší místo bude v Teplicích, a to 28. srpna v kafe Lipová 33. Bude tam pop-up s Jam & Co, to znamená, že tam bude úplně libový jídlo z Vršovic. No a zahraje ti k tomu skvělý Mike Traffic Robot a bude tam taky Orion. Takže rozhodně po práci legraci, je to zadarmo, užiješ si, kdyby jsi nestíhal Teplice, tak 4. září Karlovy Vary, 9. 9. Praha, no a tam bude dokonce i pop-ups Never Enough, což je právě ta streetwearová móda, já už jsem se tam byla podívat, je to fakt jako skvělý, rozhodně si vybereš, takže dobře se vohákneš, dobře se najíš, dobře se pobavíš, za mě úplná pečka. Tak co, vidíme se, jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Rovnou mířím do regionu, tady máme nehodu v Brně, a to v ulici Merhautova. Co se týče dálnice, tak tady se nám momentálně nic nezměnilo, takže se přesouvám rovnou do Prahy. No a tady máme pozor nehodu na silnici u nemocnice Motol, takže pokud tam tudy jedeš, tak opatrně. No a jinak to vypadá, že Praha je vcelku průjezdná, v centru můžeš mít lehký zdrženíčko, svítí mi to tady červeně, takže pár minutek navíc, ale nic hroznýho. Největší zdržení teoreticky čekají na pražském městském okruhu, a to za sjezdem vlastně z D5 směrem na pražský městský okruh, směrem na Jesenice, tady je nějakých 5 minut navíc kvůli zúženému pruhu. Jinak tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhy a zavolej mi 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku a dej vědět mě i spinnerům, co nás tam čeká. Díky moc!
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a ještě předtím tady mám Garyho, který taky řekl a vyjádřil se k tomu, jestli by ho v práci mohla nahradit AI.
2: Čau, hele, já dělám dřevostavby, dělám to od základové desky až po montování interiérových dveří, takže to věřím, že mě AIko jen tak nenahradí.
1: Hustý Gary, absolutně chápu tomu, že tomu takhle věříš, že tě nenahradí, protože tady je to totálně jasný. Zkrátka, kdo umí, tak umí, kdo neumí, tak mluví. Co? Já mám si srandu. Jo, protože jako pardon, ale zatím to vypadá, že jsem jako vlastně jediný člověk tady v tomhle éteru, který jako si říká, tyjo, že bych jako mohla být nahrazená AI. Já nevím prostě, víš, jakože zatím jste všichni mi řekli, že nemůžete bejt a máte k tomu dobrý důvody a já to absolutně chápu a prostě smykám a je to pravda, vás nelze nahradit, ale teda já nevím, no, já jsem tady teda taková kecačka, se budu muset hodně snažit, tyjo, aby to AIko mě nepřebilo. Wow, tak teď už si dáme písničku na přání, tak schválně, tady, Marku, co to bude?
3: Tady Marek, já si to bych popřel od Bobio nějakou pro kluky do Děčína do práce.
1: Jasně, není problém, to je ono, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Hele Jirko, představ si, my jsme tady teď speciálně se spinerama řešili vlastně takové téma, které se nás všech dotýká, a to je, jestli jsme nahraditelní v práci AI-kem.
1: Ano.
0: A všichni spineři, kteří se mi ozvali, tak nejsou nahraditelní, jsou nenahraditelní takzvaně, jo? Prostě všichni pracují rukama, poctivě. Teď už tady mám dokonce na drátě i našeho třetího hosta. Ahoj.
2: To jsem já?
0: To jsi ty?
2: Já jsem myslel, že jsem čekal úplně jiný mikrofon a teď se vůbec neslyším, ale každopádně jenom
0: já doufám,
2: říct,
0: že se slyšíš, protože já jsem
2: to, co k vám dneska vlastně celý dopoledne mluví, je jajko.
0: Já jsem už říkala,
1: tady vlastně
0: píbu,
1: už všichni
0: píbu.
1: Prostě přišli o práci.
0: Já už se s ním jenom ze záznamu. Já už to živě nemám. No já jsem to zhodnotila, takže jak to teda vnímáte, Jirko, Romane, že vlastně já jsem se tady cítila jako jediná vlastně nahraditelná tím, že mluvím. Já
2: to,
0: jsem
2: co
0: říkala,
2: se dělá v pořádku.
0: Já jsem byla jako, kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten mluví. A pak jsem... Vlastně jako,
2: ahoj,
0: já, jakoby,
2: já jsem Vicky a právě teď tě provedu komunikátorem.
1: Takže vlastně my tady ani nemusíme být, všechny nás nemluví Roman prostě.
0: Já už jsem jenom klapala, já už to jsem mluvil Roman. No tak dobrý teda, takže to jsme probrali. No prosím tě, Jirko, co ty teďka?
1: No my se dneska podíváme do Severní Koreji a na takový doporučení, co tam dostali od vlády, jak se chladit takhle při takovejhle extrémních teplotách. Tak to tady spinnerům řeknu, třeba se tím někdo inspiruje.
0: Až budeme mít zase ty vedra. Teď to není zas tak prostě hrozný, ale na druhou stranu ty vedra zase mají přijít, takže...
1: Přijdou podle mě, ještě z toho nejsme venku.
0: Jo, a já jsem ráda, že ty nám to dáváš takhle jako dopředu vědět.
1: No jasně, protože když to pak řeknu po těch vedrech až
0: právě,
1: tak
0: Právě, tak koho to, víš co?
1: Zachrání.
0: Po bitvě každý generál, tak. Víš co? Ty se připravuješ, to je dobrý. Co ty, Romane?
2: Já se teda bojím, že to, co říká Jirka, není pravda, protože já si myslím, že leto skončilo.
0: Co? Teda takhle, jako jedna věc je pravda, a to, že jsem normálně před rádiem viděla rezavý kaštany.
2: Je to
0: už si přijde pohřebáci pro leto. Ne, ale tohle...
2: Já jsem právě jenom chtěl říct, že to se nic neděje, protože tady máme to krematorium, takže...
0: Tak parádní. Dobrý. Hele, tak jo. Tak Jirko, hele, užívej Spin Extra. Díky, Romane, že jsi se k nám takhle krásně připojil. Já už rychle řeknu jenom počasí, kde bych si ráda vypůjčila tady slova, možná taky bars jednoho našeho známého rapera. Tak prosím tě, jak to máme dneska, to počasí?

0: Takže doufám, že si pevně nasedl do svého vozu, držíš pevně ty otěže, protože opravdu dneska jsou hlášený i bouřky. Takže bacha na to, máme tam i nějaký bouřkový mraky, tohle to nám řekl Buka a já s tím souhlasím. Koukám, že nejenže výstraha je na zítřek dokonce i. Oh wow, ok, takže dneska 20 stupňů Celsia, zatím zamračeno po celé republice, odpoledne až 26 stupňů Celsia a bude lejt jako z konve, no a dneska, zítra, tyjo, no, budou tam možná i ty bouřky, co vy na to, no.
1: To je hrozný.
2: To je fakt hrozný.
0: Ale Buka to tady jako rozčísnul, podle jako, mě.
1: A ty taky.
2: Buku chce vidět i v televizi pak, na, až bude rosnička.
0: Tak jo.
1: Ježiš, to by bylo super.
0: Je toho bychom tam mohli pozvat. Ale tak jo, tak já už se loučím, mějte se krásně a těším se zase zítra. Krásnou středu, ahoj. Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin vítá

0: jsme Rádio Spin. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

nepochopil, co je rok. Chovat se pěkně, už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčne tvojí BBC do tvý pusy. Sprchovat se budeš muset, pas. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

Dopoledne posloucháš Rádio Spin, za Majky tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. My se dneska mrkneme na jednu specialitku, kterou dostal Drake za svou novou desku Iceman, světový unikát, víc si řekneme za pár minutek. Jak už jsem tady taky pár minut dozadu naznačoval, tak se podíváme i na to, jak se řeší problémy s vedrem v Severní Koreji. Za hodinku nás potom čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, no a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej svoje hlasové zprávy. Jinak dneska, 19. srpna, tak svátek slaví Ludvík, takže všem Ludvíkům přeju jenom to nejlepší. Mimo to dneska taky 33 let slaví Nintendo, takže velký shoutout i pro něj. No a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin? V květnu tohoto roku tak Drake strhnul celý svět. Oznámil totiž novou desku, kterou nazval Iceman, no ale nakonec teda nevyšla jenom tahle deska, ale vyšly k tomu i další dvě desky. Každopádně strhlo to velkou pozornost, všechny tyhle desky se objevily v žebříčku v Billboard Hot 100, což je teda velký úspěch. Drake taky tímhle releasem vyrovnal Taylor Swift, protože 15krát se mu podařilo debutovat na prvním místě právě v téhle hitparádě a to se povedlo předtím jenom Taylor Swift. No a samozřejmě taky je to nejprodávanější album tohodle roku. Aktuálně je prodáno nějakých 1,2 milionu kopií, což je taky teda brutální. Každopádně tohodle úspěchu tak si teď všimla taky značka Rolex, která se rozhodla Drakeovi věnovat takovej malej dárek a to v podobě speciálních hodinek Iceman, vzadu je napsáno Freeze the World, no a celý ty hodinky tak jsou posázený diamantama a skutečně vypadají jako kus ledu. No tak já si tady u toho jen říkám, protože ty hodinky jsou opravdu nádherný, je to taky jediný kus na světě, takže budou i asi pořádně drahý, takže vlastně vždycky žasnu nad tím, jak ty bohatí lidi mají ještě další a další věci, které jsou prostě hodně cený a jsou pro ně zdarma a takhle už se to na ně nabaluje a nabaluje. Každopádně ale deska Iceman od Drakea za mě naprosto top, takže jestli si ještě neslyšel, tak rozhodně doporučuji napravit. No a my už teď pokračujeme s hudbou ve Spin Extra. Yeah.

0: v MHDčku za sezení.
1: Ale jako platit za místenku asi ne, protože na to zase už další video. Já mám právo sedět! Tady nebude sedět, já mám právo sedět. Asi víš, o které video jde. Tak jo, čau.
0: Bráško, teď je to legenda, ty vole.
2: Já se z vás neposl***u! Volejte policii! Já mám právo sedět!
0: Každopádně ani Dejva jsem nezlomil.
3: Ale mně by to přišlo úplně trapný.
4: Ahoj, Dejpajky. Ono se platí za autobus. Takže bych měl platit ještě za sezení. Jediná věc, za kterou platím, je metro, protože tam se blbě utíká.
0: Tak to se u tebe, Pajky, taky asi dalo čekat. Ale je tady vůbec někdo, kdo je stejně líný prase jako já a ty prachy by za to prostě dal?
5: Ahoj, Dome, tady Lenka. Já jsem asi stejně líný prase jako ty, ale já bych si za to taky zaplatila. Absolutně nesnáším v MHDčku stát, takže já jsem tým zaplatit.
0: Já věděl, že se nikdo nejde. Naprosto s sebou, Lenko, souhlasím. Ve finále je to docela dobrý díl, co si budeme povídat, ale asi jsme jediný. Každopádně my se slyšíme zase zítra od 6 do 9. No tak se měj krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin. Party.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Tady vidím velký zdržení u 31. kilometru. Postojíš si tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D8. 48. kilometr ve směru na Prahu hlásí taky velkou štosovačku. No a v neposlední řadě tak si postojíš taky na D6. 43. kilometr směrem na Prahu hlásí taky zdržení. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Pražský okruh v okolí Řeporí, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Jinak ale i v Praze jedeš naprosto v cajku, takže jezdi i dál opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje

0: samozřejmě můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám další vzkaz, tak jdeme na něj.
1: Ahoj, hele, tak já bych poprosil zahrát něco od Rektora a je to asi na tobě. Pro vás a pro všechny, kdo jezdí teď s kamionem.
0: Tak všichni, co jste v kamioně nebo v jakýmkoliv jiném vozidle a jste zkrátka za volantem, tak tam dávejte hlavně bacha. No a my si jednoho Hektora jdeme teď společně užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Oni nechcou s tebou trpět a poslouchat tvé potíže.
1: Stojí na cílové čáře, dívají se, kde je vítěz.
0: Řekl jsem jí, jeď ode mě daleko.

Ladíš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Já připomínám, že tady stále soutěžíme o lístky na Hip Hop Camp 2026, který startuje už tenhle pátek, a to v areálu Kosmo u Plzně, takže stále tady můžeš poslouchat a hledat soutěžní tracky, který ti tyhle lístky můžou vysoutěžit. Jinak za pár minutek se vrhneme taky na naší pravidelnou hádanku 3 v 1, tam opět potrápím o tvoje mozkový závity, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbený pecky. Jdem se ještě podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že vidím, že nás ještě během dneška budou trápit lehký přehánky. Zítra, tak tam už by to mělo být bez deště, mělo by se nám krásně vyjasnit a maxima ty se vyšplhají až na 28 stupňů.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska tak zůstaneme tady v našem rapovém světě, no a zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Hugo Tox. City červavý jak javka, házej prachy do kanálu. Taky Vladimír 518. A do třetice nechybí ani maniak.

pozdravovat Hugo Toxe, Vladimíra a taky Maniaka, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Velký jména světového a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Pauly Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky spojuje?

Ladíš Radio Spin, za Majkem stál Jirka, my pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Hugo Tox, Vladimír 518 a taky Maniak. Já jsem ti sliboval, že ti hodím nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Dneska se jedná o nějaký uskupení, který je spojuje a který tady dneska hledáme. Takže jestli už teď tušíš, jaký uskupení by mohlo spojovat trojici Hugo Tox, Vladimír 518 a taky Maniak, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s hádankou 3 v 1 na Rádiu Spin pokračovat.

letech se do Česka vrací Hip Hop Camp. A Radio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip hopu dostane. Poslouchej Radio Spin, najdi tuhle trojku.

0: Posloucháš Radio Spin, my i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady teda hledáme, co by mohlo spojovat jména Hugo Tox. Vladimír 518. A taky Maniak. My už teda víme, že hledáme nějaký uskupení, kterého jsou všichni z nich součástí. Je to uskupení, nebo jsou, byly součástí, protože je to uskupení, které vzniklo v roce 2006 a fungovalo až do roku 2021, kdy se tohle uskupení rozpadlo. Maniak, tak ten byl nejnovějším přírůstkem, Hugo Tox, tak ten byl jeden z prvních přírůstků, Vladimír 518, ten potom byl jeden ze zakládajících členů. Takže jestli už teď tuší, jaký uskupení tady dneska hledáme, který by mohl spojovat Hugo Tox, Vladimír 518 a taky Maniak, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11 i dál vidím velký zdržení u 33. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, 52. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky velký zdržení. Postojíš si i na D4, 50. kilometr, taky ve směru na Prahu, hlásí štosovačku, jinak ostatní dálniční tahy jedou aktuálně v Cajku, regiony jak by smet. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak vlastně ani tady to nevypadá úplně nejhůř, přeci jen lehký zdržení tady ale vidím na Štěrboholský spojce, kde si postojíš obousměrně, do Břížská ve směru na Strahovský tunel, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti, jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat jména Hugo Tox, Vladimír 518 a taky Maniak. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout, co teda typujete.
1: Big Boss vydávali všichni pod stejným labelem.
0: Tak label Big Boss, ten jste tady dneska zmiňovali hodněkrát.
2: Tak tady ty tři spojuje Big Boss, všichni si spadali pod Big Boss.
0: Ještě si dáme do třetice jednu hlasovku.
1: Není to Big Boss?
0: A Big Boss tady máme i do třetice a samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali label Big Boss, kterýho všichni zmínění byli členy. Takže těch správných odpovědí se tady nakonec objevila docela hromada, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase v příštím týdnu tady na Rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, máme středu 19. srpna, svátek tak slaví Ludvík a taky Nick Tendo, který slaví dneska 33 let, takže velká gratulace i pro Nika. Samozřejmě středa je taky ten krásný den, který dělí ten pracovní týden na tu část, která je opět blíž víkendu. No a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak tentokrát se můžeš těšit na hudební víkend, který bude věnovaný propojení rapu a popu, kterýho se nám stále dostává víc a víc, takže na to se můžeš těšit teď o víkendu. My se už za pár minut podíváme na pár novinek v labelu u Paulího Garanda Corzo Records, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže i dál tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se deště týče, tak lehký přehánky nás dneska ještě potrápějí, a to zejména během večera kolem nějaký 8-9 hodiny. Zítra tak tam už by to mělo být úplně bez deště, no a maxima ty se vyšplhaj na 28 stupňů. Spin Radio.
1: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin Dash Double.
5: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
6: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
5: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
6: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Ladíš Radio Spin, je to už nějaký pátek, co Paulie Garant založil vlastní label Corso Records. Bacha, neznamená to, že by opustil label Ty nikdy, tam stále zůstává, ale Corso Records tak bude jeho takovej side projekt, kde sdružuje trochu, bych řekl, alternativnější umělce, a to nejen hudebníky, ale třeba taky malíře. No a nedávno tak pod tímhle labelem tak Paulie Garant spustil takovej projekt s názvem Korzuj za snem, jehož cílem bylo najít nějaký mladý hudební talent. No a to se Paulímu povedlo, protože teď už tenhle projekt skončil a vítězem se stal Slávek Pam, který teda vyhrál hned několik věcí. Za

letech se do Česka vrací Hip Hop Camp. Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků

0: Kdo spin, tě dostane na Hip Hop Camp 2026.
1: Právě nám dohrála trojice tracků, který ti můžou vyhrát lístky na Hip Hop Camp 2026, který proběhne už tenhle víkend v areálu Kosmo u Plzně. Tak se jdeme poslechnout, kdo ty dnešní lístky uloví. Halo, halo, koho mám na drátě?
2: Chci na Hip Hop Camp Spiné.
1: Správný heslo, bohužel špatný pořadí. Já musím jít teda dál. Halo, halo, kdo se mi dovolal? Slyšíme se?
3: Halo?
1: Tak halo jsem slyšel, ale bohužel halo není dnešní, nebo není teda správný heslo pro vítězství, takže já musím jít zkrátka dál. Halo, halo, kdo se mi dovolal?
4: Chci na Hip Hop Camp Spiné!
1: A tady už je to správně, třetí volající, takže vyhráváš! Velká gratulace, tak prosím tě, jak se jmenuješ, kdo je ten dnešní šťastlivec?
4: Michale,
1: čau Michale, tak Michale, vyhráváš lístky na Hip Hop Camp. Prosím tě, lístky to jsou dva, víš, koho vezmeš sebou?
4: No, nikoho jiného než mojí manželku, budova tam až se ani jednou nebyla. A já už od milýho týdne říkám, že vím, že lístky vyhraju. A že vyhraju ve středu.
1: No a měl jsi pravdu. Normálně by si měl začít věštit. Prosím tě, Michale, koukal jsi nějak na line-up? Máš tam nějakýho favorita, na kterýho se tam třeba těšíš?
4: Ale my se těšíme tak na, no, pomalu na všechny, na veškerou československou scénu, na Onyxe, prostě.
1: Jasný, bude to...
4: Máme to kousek, takže...
1: Bude to zkrátka nabitý, takže věřím, že si to užijete. Prosím tě, Michale, vydrž mi teda minutku na drátě, já ti řeknu všechny podrobnosti. No a ty, jestli si nevyhrál, tak nezoufej, stále poslouchej, soutěžní track může přijít naprosto kdykoliv. Radio Spin! Yo!

Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se týče dálničních tahů, tak vidím na D11 velký zdržení u 30. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, 50. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky velký zdržení. Na D10 si postojíš u nějakého 45. kilometru, je to kousek od Mladý Boleslavy a štosuje se to tady taky obousměrně. A potom ještě na D1 vidím velký zdržení při příjezdu do Brna, kde se to začíná štosovat už od nějakého 180. kiláku. Regiony aktuálně jedou naprosto bez problémů, když se pak podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady hlásí jižní spojka, a to směrem na Barandák, Štěrboholská spojka, ta se štosuje obousměrně, Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a postojíš si i na pražském okruhu v okolí Řepurí. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při středečním odpolední někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál. Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Na Rádiu Spin i dál hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš samozřejmě ladit svoje oblíbené pecky. Mně se sem pár minut naspátek dovolal Tomáš a nechal tu tenhle vzkaz.
1: Ahoj, mé jméno je Tomáš Werner, dneska vybírám Indy a Vich svojí čtvrti pro všechny posluchače Rádia Spin.
0: Pořádná oldschoolová pecka, takže já tam tenhle legendární track dávám. Ty užívej příjemnou středu, jestli jsi ještě v práci v tuhle hodinu, tak tam ať ti to jde hezky od ruky, ať to utíká. No a samozřejmě vy všichni, co jste někde na silnicích, tak tam hlavně opatrně dávejte bacha.
2: Rádio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, máme krátce před 16:00 odpolední a už tady nejsem sám, je tady se mnou taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Nevím, jestli si Máro zaznamenal, ale nedávno tak Polí Garant založil svůj label Corso Records.
1: Ano.
0: Potom teda dělal projekt Korzuj za snem, kde hledal nějaký nový talent a
1: ano.
0: Teď už ho našel.
1: Ano, to jsem slyšel.
0: Slyšel jsi ten track?
1: Neslyšel jsem ten track.
0: Je to Slávek Pam, se jmenuje ten týpek. A vydal teda, teď bych kecal už, jak se jmenuje ten track samotný, každopádně je to na featu s Polí Garantem, je to na YouTube kanále Corso Records. Já jsem tady mluvil o tom, že mi je strašně vlastně sympatický, že Polí Garant takhle dává příležitost mladým interpretům, že by tenhle vlastně label mohl být v tomhle trochu jiný. No ale ta moje otázka směřuje jinam. Já se tě chci zeptat, jaký label tady na naší scéně je za tebe ten, ke kterému máš nejvíc blízko osobně?
1: Nejvíc blízko? To je asi ty nikdy. Jako
0: ty
1: label.
0: Nikdy?
1: Asi label ty nikdy, protože mě baví jakoby celkově ta hudba, baví mě ty lidi, kteří pod tím labelem jsou. Myslím si, že nejsilnější bude Milion Plus. Myslím si, že ty jsou jasně jako neporazitelný u nás zatím. Corso Record mi přijde jako sympatický nápad, který je svěží, má krásnou grafiku, prostě Polí Garant si dává záležet na těchto detailech, protože on hodně studoval architekturu, že jo. A jde to vidět, ten cit. Takže každý label nabízí něco jiného a pak jsou tady vlastně úplně solový hráči, jako je Patrik, který pod žádným labelem není. Myslím
0: tak,
1: si, že ani Sergej není pod žádným labelem.
0: Taky tuším, že byl s nějakým labelem, ale že to už jako je minulost.
1: Taky cesta, ale prostě nějak nejsympatičtější mi přijde ty nikdy.
0: Ono vlastně není ani jako úplně pak z čeho vybírat, když si vezmeš právě ty největší hráče jako Milion Plus, ty nikdy, ale pak jsou třeba labely jako třeba Archetyp 51, kde v podstatě je jenom Smek a nikoho jiného tam vlastně neznáš. Hmm. Stejně tak vlastně Blackwood Records, tak tam už to taky se pomalu tak jako rozpadá, mi přijde.
1: Ano.
0: Takže vlastně ty labely, musí to být fakt silná parta.
1: To teda jo, fakt jdem se taky rozpadlo, že jo, tam byl Gleb, byl tam taky 6ix9ine a celý se to rozpadlo během covidu. Jsem zvědavý, jestli třeba holešovická parta, jako je Gufrau, Viktor Kal, Mat213, Marie April, jestli nechtějí taky udělat nějaký label.
0: To jsem si vlastně taky říkal, ty by k sobě jako dost hezky pasovali. Myslím, a vlastně nevím, jestli ještě vůbec je éra labelů, jestli ještě jako...
1: Jestli už to není zastaralý
0: trošku. Jestli už to není starý, no.
1: No, tak to musíme nechat na nich.
0: To necháme na nich, tak jo. Já teď už tady na Márovi taky nechám dnešní čel na spinu, ještě předtím se ale podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam stále pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra to ale vypadá, že se nám už vyjasní, vidím tady krásně sluníčko, maxima budou až na 28 stupních. Takže užívej pohodovej zbytek dnes Márou a my se slyšíme zase zítra v 13:00. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
6: Dámy a pánové, After Work on Tour

0: work that.
1: Go.
2: Dáváš čela spinu, s tebou už je teď Kamára, dneska svátek slaví Ludvík, tak Ludvíkům nezapomeň popřát, máme 19. srpna, no a za chvilku tady mám lákavou nabídku pro americkou armádu a hlavně pro hráče GTA 6. Zajímavý kombo, ale prej to funguje, no a možná by se mohla inspirovat i dokonce naše česká armáda, tak uvidíme. Máme půlku týdne, tak aby nám to utíkalo, tak si určitě dáme taky tvoje tracky na přání, můžeš objednávat na naše číslo nebo do naší mobilní aplikace, no a připomínám, že má dneska Nintendo 33 let, tak můžeme si třeba dát teoreticky něco od Nintenda, jsem zvědavej, co když tak vybereš, případně samozřejmě i něco jiného. S tebou Mára, čil na spinu startuje právě teď.

0: MHDčku za sezení.
1: Ale jako platit za místenku asi ne, protože na to zase už další video. Já mám právo sedět! Tady nebude sedět, já mám právo sedět! Asi víš, o které video jde. Tak jo, čau.
0: Bráško, teď je to legenda, ty vole.
2: Já se z vás neposl***u! Pojďte policii! Já mám právo sedět!
0: Každopádně ani Dejva jsem nezlomil.
3: Hele, mě by to přišlo úplně trapný.
4: Ahoj, dej pajky. Ono se platí za autobus. A že bych měl platit ještě za sezení. Jediná věc, za kterou platím, je metro, protože tam se blbě utíká.
0: Tak to se u tebe, pajky, taky asi dalo čekat. Ale je tady vůbec někdo, kdo je stejně líný prase jako já a ty prachy by za to prostě dal?
5: Ahoj, Dome, tady Lenka. Já jsem asi stejně líný prase jako ty, ale já bych si za to taky zaplatila. Absolutně nesnáším v MHDčku stát, takže já jsem tým zaplatit.
0: Já věděl, že se nikdo nejde. Naprosto s sebou, Lenko, souhlasím. Ve finále je to docela dobrý díl, co si budem povídat, ale asi jsme jediný. Každopádně my se slyšíme zase zítra od 6 do 9. No tak se měj krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9.

0: Dáváš čel na spinu, s tebou je Mára a americká armáda má pro svoje vojáky nabídku, která se neodmítá. Když si totiž u nich teďka prodloužíš kontrakt, dostaneš volno na vydání GTA 6. Jo, ta hra, která vychází 19. listopadu, no a vojáci dostanou až 5 dní volno, aby si mohli v klidu zahrát. Armáda za hru na PlayStation 5. Hele, já jsem taky v armádě, v aktivních zálohách, proč mě nikdo nenabídl GTA 6, jako ptám se seriózně. Mám teda kontrakt ještě na 5 let, ale já bych to bral. Každopádně podpis nových smluv v Americe si myslím, že bude vypadat asi nějak takhle.
1: To opravdu není na té vojně žádná práce.
2: Prosím tě, co bys na té vojně chtěl dělat? Tam jsou samý parády, přelídky, vycházky a hlavně...
0: A hlavně GTA 6, tak ať si vojáci hrajou hlavně ve hrách. Posloucháš Radio Spin, pokračujem s hudbou.
3: Prostě

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Čtvrt hodiny na D8 směrem na Prahu, a to od 48. až na 35. kilák. Nehoda je potom na D2 na exitu číslo 1 směrem na Brno a 20 minut nabereš na D1 na příjezdu do Brna od 182. kilometru. V regionech tady vidím tři nehody. Jedna v Liberci, Generála Svobody, boural se v Brně na Sportovní a do Třetice Budějky Litvínovická. Hlavní město, tady je taky pár nehod, jednak Barandovou Sídliště, je tam únik pohonných hmot, tak na to bacha, budou tam asi i Benga. Ještě jedna nehoda na Kbelský směrem do Letňan a kreš ještě na Štěrbolský spojce, tady to hodně vázne, je to 60. kilák směr D10, zasekáno už od jižní spojky, a to na úrovni Průmyslovky. Rudě svítí Vlzonka v centru, taky Povltavská směrem do tunelu a čtvrt hodiny nabereš na Strakonický směrem na D4. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: TV. Ladíš Chill na spinu, s tebou Mára a za chvilku se podíváme do Severní Koreje, protože tam poradili svým občanům, jak překonat prostě ty hnusný vedra, které byly teďka i v Evropě, tak byly i v Severní Koreje. No a nabídnu zvuk, který ti trošku napoví, jak jim, nebo co jim poradili. No, možná ti to poradilo, možná taky ne. Za chvilku ti řeknu víc, každopádně teď jdeme na tracky na přání a zahraju Ondřejovi.
1: Prosím tě, hoď tam Smeka a Molotov a je to pro všechny STBáky, komunisty, fašisty ve vládě anebo mimo ní.
0: No, tak to se ta Severní Korea hodí úplně náravně. Tak posíláme jeden Molotov. Ondro.
2: Dej hadr tam, kde je hrdlo, zapal knot, zapal to, potom hoď molotov, natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo, zapal knot, zapal to, potom hoď molotov, nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho, molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty nejamostny drm z moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou, nezáleží jim na nikom.

Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, svátek dneska slaví Ludvík a taky Luisa, tak jim nezapomeň popřát. Za chvilku rep DNA, no a teďka ještě slíbená Severní Korea, ano, tam, kde mají pořád hladomor, atomovky a jednoho lídra. Tak doporučila svým občanům, jak překonávat vysoké teploty a vedra. Ty se asi brzo nevrátí, ale plán je to teda velmi chytrej, protože doporučila během těch šílených veder vypít minimálně litr a půl piva. Vlastně je co taky jinýho, než se ožrat, že jo? Protože všichni víme, že slunce a chlast to je kombo, který tě pošle prostě do kytek. Na druhou stranu, jak jsem říkal, plán je to chytrej, protože když budeš sťatej jak duha, už žádný vedro řešit nebudeš, natož nějakýho lídra. No tak plán je to chytrej, tak jsem zvědavý, jestli se nasadí v Česku. Podívám se ještě v rychlosti na počasí, aktuálně kolem 25 stupňů, u VAR je nějaká velká přáňka, která bude postupovat dál do republiky, do Prahy by měla dorazit zhruba kolem 8 hodiny večer a bude postupovat dál na východ, tak s tím určitě počítej.

Rap DNA, s tebou Mára, chill na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde vždycky rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme tady měli sample dokonce od Michala Davida, takhle to znělo. No a potřebovalo to samozřejmě slovenský skupině 2H+, a tracku Žijeme pozitivně, který Michala Davida vysemplovali a udělali z toho naprostej banger. Já žijem pozitivně navždy, navždy s touto melodiou, tak pod sami pozitivnou energii, tak pod sami šišiem. No a dneska zůstaneme opět, nebo ne opět, včera jsme byli na Slovensku, ale dneska zůstaneme v Česku, tady u nás, celkem i docela novej track, dál už nebudu napovídat, hodím tě už jenom beat a uvidíme, jestli to podle toho dneska zvládneš. Tak dávej dobrý pozor. Dneska je to hodně rychlý, tak tím, že seš to ty, tak ještě jednou ti to dám poslechnout, tak pořádně na to dej bacha. A ještě jednou. No, tak jsem zvědavej, kdo na to dneska přijde jako první. Postal se, dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. A Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Poslouchej Rádio Spin, najdi tuhle trojici tracků.

0: Dáváš chill na spinost, nebo má rád čtvrt na šest, to znamená, že si tady dáváme rap DNA, no a takhle zní dnešní sample. Uznávám, je to trošku těžší, takže ti trošku pomůžu, aby tady těch odpovědí bylo víc. A to třeba tak, že ti hodím ještě část beatu, která je doplněná ještě dalším instrumentem, takže se dobře zaposlouchej. Je to tleskání, to si myslím, že ti mohlo hodně pomoct. Každopádně ještě řeknu, že to je od dvou hodně známých raperů, ale tady na tomhle tracku mají alter ega. Takže je to docela nová věc. No a v názvu alba je taky ženský jméno. Tak jsem zvědavý, kdo na to dneska přijde. Ještě jednou pustím beat i s tleskáním. No a odpovídej na naše číslo nebo do naší apky.
1: Poznal se? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30. You got to shake it. Shake it, tambourine, go on, get yourself a whistle, okay. Shake it, tambourine.

0: Rap DNA s tvou máráčo na spinu, za chvilku půl šestá, no a taky dnešní sample, ten zněl takhle. No a odpovědí se strhlo docela dost, tak se na to jdeme podívat za Lukášem třeba.
1: No, čau, tady Lukáš, Buka
0: Ohambí, DMG. Tak DMG máme poprvý, co Adam?
2: Tady Adam. A je to Buka a Ohambí, DMG.
0: Michal?
3: Ano, čau, Michal. A myslím, že to je Buka a Demič.
0: Renda?
4: Tak poznáváme bez nápovědy. Viktor Šín alias Buka a Robin Zoot alias Ohambí, track DMG. Damage.
0: Okay.
5: Ahoj, tady Honza. Dneska by to měl být Buka, Ohan B, Damage.
0: A že co nám řekne ještě Jirka?
6: Čau, to je Buka a Ohan B.
0: Samozřejmě, Ohan B, Buka, Damage, úplně bez problému. Cením Anu, protože Anička tak posílala voiceovku jako první.
7: Čauky, není to náhodou Damage, Buka.
0: Takže ta to poznala už jenom z první ukázky a ještě taky Laci.
8: Čus, kámo, tady tě zdraví Laci Autobusátor, ale to je jasný Buka, já už jsem to viděl předtím, kámo. Akorát jsem se nehlásil, protože jsem myslel, že to bude víc lidí, víš co, vědět. Takže takhle, takže jasný Buka, zdraví tě Laci Autobusátor, užívej den, čus.
0: To jsem jak já u maturity, prostě, když už za mě odpověděla ta učitelka. Já jsem to přesně věděl, fakt jsem to věděl, jsem to měl na jazyku, jenom zrovna jste to řekla dřív, než jsem to myslel já, no tak nevadí, tak snad příště. Laci, musíš hnedka, prostě první, dobrá, já tady vždycky cením ty lidi, co to posílají jako první, třeba jako Aničku dneska, ta byla dneska první. Ale příště jak Anička, Laci, za chvilku si dáme Buku, Ohan B, Damage, ale ještě předtím se podíváme taky na silnice. Rychlá doprava na rádiu Spin a začnu rovnou Vojtou.
9: Nazdar lidi, tady Vojta. Hele, všichni, co jedete po D8 směr Německo nebo do Německa, poslední dva český tunely už jsou zavřený, stavuje se to na sjezdu na Libouchec, před hranicema je obrovská, obrovská bouračka dvou kamionů.
0: Tak si určitě počítejte taky s nehodou na D8 na 43. směrem na Prahu, tady se nám dělají kolony zhruba na 10 minut. Ještě se podíváme do regionu, tady vidím crash v Liberci na Generál Svobody, v Brně na Sportovní a v Budějkách na Litvínovický. Hlavní město, tady je zasekaná silnice číslo 4 směrem na D4, 20 minut nabereš zhruba od Pražského okruhu, kde se ještě zdržíš, tak je taky Štěrbolovská spojka, to už od jižní spojky, stojí skoro celá až na Černiák, tady je hnedka několik nehod, bouralo se taky na Kbelský, taky k Barandovu, je tam i u nich paliv, takže tam to bude nadlouho, kde si počkáš, taky jižní spojka a k Barandovu směrem na Smícháč, taky Vlzonka v centru, Pražský okruh, 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzeň. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic jako Vojta, dávě vyjet do apky nebo na naše číslo.
10: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Naprovazuje smyčka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáří brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to myslíš, spolí a

ty mý démoni, musím jim sloužit. Splíkají mě z kůže, nemají se mnou žádnej soucit. Přestaň mě soudit, každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebí, já nářebí pro vás. Na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebí, a nářebí pro vás. Na pro vás vesnička,

0: na hřebík provaz, na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Musím něco jiného, prosím, spíne.
2: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, chill na Spinu, no a už za malou chvilku startuje hoďka, kdy budu hrát jenom a jenom podle tebe, no ale teďka ještě dáme jeden track na přání, který bude taková ochutnávka toho, co nás třeba čeká v následující hoďce, a zahraju Adamovi.
2: Tancuj zní dobře.
1: Tancuj zní velmi, velmi dobře. Adamovi hraju i proto, protože volal na Rap DNA a byl jeden z prvních, který uhádl dnešního buku a Ohan B Damage. Tak třeba příště, když budeš taky rychleji, tak ti zahraju takhle s předstihem. Radio Spin, s tebou Mára, Karen Smack One. Okay.

bys byl punker. Moje jméno je Smek. Vždyť se vám mě říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, ok? Velmi. Já miluju muziku, miluju. Ok. Proto tancuju, když jsem v klubu.

0: Dohrál ti Restovsky tady na rádiu Spin, máme za chvilku 6 hodin, to znamená, že tady odpálíme hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe, už mám připravený playlist, ale ještě předtím, ještě rychlá otočka na pražské silnice, protože Prochy má pro tebe info.
1: Čeko, tady Prochy, hele, vypích úplně čerstvůčka nehoda, nějaká blondýna to tam napálila do autobusu, nebo ten autobus a do ty blondýny, to je jedno, prostě to tam stojí v celý ty křižovatce, takže tak.
0: Takže dávejte na to bacha, vypích, dokoliv dopojede kolem, no a teďka už konečně treky na přání, jdeme na to, zahraju pro Aničku a taky pro Verču.
2: Čauky, mohli bychom prosím zahrát skladbu Body to Body od Separa pro moji nejlepší kamarádku Verunku, k tobě do studia a samozřejmě pro všechny spinnery.
0: No a Aničce dávám trošku přednost, protože Anička byla dneska úplně první, kdo bez nápověd uhádli rap DNA, nebo uhádla sama, pravděpodobně bez Verči, takže velká gratulace ještě jednou. Zahraju taky Jankovi.
3: Teď je bylo 50 centa, například Many Men. Všem lidem, co si dneska užívají sluníčko a mají takové volno, jako mám já. Přívám to všem lidem do Kolína.
0: Tak jo, tak zdravíme ještě Kolín a zahrajeme tak ještě pro Káju.
4: Víte, Mandy, já jsem
5: jmenuje
4: ta dlouhá od rána, pana Kipana.
5: Melanč.
4: Jo, no tak to.
0: Ta dlouhá, vždycky Melanč. No tak jo, tak první tři tracky máme hotový. Jaký další budu hrát, to je na tobě, naše mobilní aplikace Rádia Spin, případně 210, 32, 30, 30. Jsem na tebe ready, těším se na tvoje tracky. Ještě se podíváme na počasí, co jsem koukal před chvilkou, tak už se blíží docela velká přehánka na Prahu, ano, to tak se i děje, teďka je to nad Kladnem, taky před Kralupy, Rakovníkem a blíží se to dál na východ, takže to bude postupně postupovat celou naší republikou. Zítra kolem 28, mělo by dokonce i svítit sluníčko celý den, tak to užívej a teďka už hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
6: Spin Radio. Co je, Eduarde, jsi bílej jako stěna?
7: Ale... Nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
6: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
7: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
8: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
9: Dámy a pánové, After War Contour je koncept

0: restaurace Gemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou.
3: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
2: Radio Spin. Československý under.

0: Chill na Spinu, s tebou Mára, hodina, kdy hraju jenom podle tebe a těch tracků, který tady mám od tebe, je hromada. Já se tím budu probírat na celý den, ne, tak já jsem fakt rád, takže děkuju moc za všechny voiceovky, za všechny telefonáty, hrňte to na mě, házejte, ještě, já se tím proberu, dostane se doufám na každýho, pokud to nebudu takhle zdržovat svými slovy, takže Teo.
1: Grade 256, safe.
0: Takže jeden safe, zahraju taky Markovi a Romanovi.
2: Ahoj, tady Marek, nějakýho Hektora. No, něco mocného. Mí ženě a mému synáčkovi jsme teď na chatě a dáváme chill.
0: Tak užívejte chill na chatě, doufám, že bude za chvilku chillovat taky Roman.
3: Hezké odpoledne, Máro, Spinneři, tady Roman. Prosím tě, taky si máš ještě jukeboxu volno, tak mi prostě Hektora a něco mocného, nejen pro tebe, ale pro všechny spinnery, který rádi potkávají něco mocného. Mějte se nádherně a užívejte léta. Čau.
0: Nevím, co si pod tím mám představit, Romane, něco mocného potkávat. Každopádně jsem moc rád, že jsi poslal voiceovku, dlouho jsem tě neslyšel, tak je to zase příjemný tě slyšet. No a ještě Jolana.
4: Safír, to je taky docela dobrý.
0: No tak jo, tak Jolaně budeme posílat Safír, ještě třetím dáme ale Greje, potom nás čeká ten Hektor. Další tracky posílej, playlist je volnej, playlist je jenom tvůj, máme středu, svátek dneska slaví Ludvík a s tebou Mára. Yeah.

Určitě nebudu lhát, když řeknu, že znáš tyhle velký jména světového a domácího rapu. Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Pauly Garant, René Dunk a nebo třeba Dorian. Znáš? Znáš. A teď zkus přemýšlet. Schválně. Co tyhle týpky spojuje? Co tyhle týpky

0: podle tebe.
1: Jonas Pinu, s tebou má rád 20 minut po 6. a pokračujeme v krasu jízdě, kdy hrajou tracky podle tebe. Nebudu to dlouho zdržovat, protože těch tracků je opravdu hodně. Zahraju pro Šturudla za chviličku, pro Dana.
2: Tady tak pošli masko, to bude znát i spousta spinnerů, si myslím. Ale věnuju to všem spinnerům, co jsou na cestách, co pracují a dělají se systémama, který nedávají smysl. Věnuju to všem, co mají rádi látku, a věnuju to do studia.
1: Díky moc, Dané. Dan chudák tady se rozčili s novým softwarem, který mu dali do práce. Neumím si to ani představit, vůbec ti nezávidím, tak doufám, Future, že ti udělá radost. Vlačka a taky Kaťka, Káťa, posílají tracky.
3: Ahoj, zahraj Jeleně Kendricka Lamara, Lutera nebo Swimming Pool. Jelen, pozdravujeme tě, Vlačka, Káťa, ahoj.
1: Tak jsem tady nakonec vybral Swimming Pool a do třetice slíbený Štrůdl.
4: Nazvár tady Štrůdl, AJ Tracy. No, tak prostě všem spinnerům, co zrovna poslouchají, a tobě do studia.
1: No taky díky moc, Štrůdl nás posílá, poslouchá z pláže, takže my závidíme, přejeme a užívej pláž, užívej volno, Štrůdlis. Pokračuje hoďka, kdy hrajou jenom podle tebe, tak ještě objednávej do naší mobilní apky nebo na našem čísle 210 32 30 30.

0: Tranquil.
1: Headshot.
0: Tranquil.
1: Sit down.
0: Tranquil.
1: Stand up.
0: Tranquil.
1: Pass out.
0: Tranquil.
1: Wake up.
0: Tranquil.
1: Fade it.
0: Tranquil.
2: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. 10 minut na D8 směrem na Prahu. Crash je totiž na 43. Už se to naštěstí odklízí. Další nehoda D1. Příjezd do Brna 191. Tady čtvrt hodiny. Zhruba od 182. kilometru. Ještě nehoda na D5. 44. směr Plzeň. A taky D6. 124. směrem Vary. Regiony, tak ty vypadají docela v cajku. Nikde jsem nenašel žádnou štosovačku ani nehodu. Kdyby tomu tak nebylo, jde mi určitě vědět do naší mobilní aplikace, takže se přesunu do Prahy. 12 minut na výjezdu z Prahy po D7. Stejný čas nebo podobný čas nabereš na výjezdu z Prahy na Strakonický směrem na D4. Ještě tady vidím nehodu na jižní spojce před Průmyslovkou. Čekáš od Zahraďáku zhruba 13 minut a ještě Pražský okruh 15. kiláš směr Ruzyň tady kolem 4 minut. Ode mě z dopravy všechno. Jak jsem říkal, kdyby si měl info, dávě vědět do apky nebo na naše číslo.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: No a pokračuje taky samozřejmě hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, tak uvidíme, kolik tracků ještě stihneme. Stihneme každopádně banger pro Rudu.
2: Čau Máro, zdravím tě do studia. Tak tě poprosím znova, jestli mi tam hodíš Mbappé, Kylian. Bude to pro tebe do studia, pro všechny, ať mají pěkný večer. Díky, čau.
1: Taky díky, Rudo, doufám, že už to máš za pár a že za chvilku budeš končit v práci. Zahrajeme taky pro našeho slovenského kamaráda Slava.
3: Čau, to Slavo do Slovenska, prosím tě zahrajte tam něco pro moju lásku, Katku, že ho strašně milujem a pro vás do radia, jste topka, žil jsem v Prahe, tak jsem vás počúval stále vás počúvám. Čau, tě Slavo do Slovenska a pusť mi tam něco od Marleyho a Snoop Dogga.
1: Hele, tohleto kombo, oni jako spolu něco mají, nějaký tracky, ale moc jich vlastně ve finále není. Vím, že potom Snoop Dogg měl takovou éru, kdy se snažil trošku přiblížit Marleymu, tak nakonec jsem tady vybral jenom solovýho Marleyho, ale naprostej kraj, já už teď čtu ten track, naprosto krásná věc, No Woman, No Cry, taková klidná věc, věřím, že se to ženě bude líbit. No a ještě zahraju Barče.
4: Já nevím, jestli ta písnička jmenuje, ale je to hip-hop a je to ta písnička The Final Countdown. Tobě, ať máš lepší den.
1: Děkuju, tak to bude asi Industry Groupie od Chamillionaires. Ty vysemplovali tady tu skvělou věc od Europe. Tak posílám Barčo a samozřejmě sobě.

0: Podle tebe.
1: Čau na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6:45, to znamená, že už se pomalu blížíme ke konci hodiny, kdy hraju jenom podle tebe. Budu hrát podle Nikči.
2: Něco od Lára. Dělej, tak to, tak disco revoluce. Prodají pro kolegyně, protože ona se tam styděla zavolat.
1: Kolegyně se styděla, prej, dělej, řekni to, jméno. Takže Nikče a kolegyně budeme hrát, budeme hrát taky Pacikovi.
3: Pro Pacik, pro té, pro fondu, pro Pacio a pro vás z rádia.
1: Díky moc, tak jednoho řezníka, vybral jsem vám tady poslední exekuce, protože ta hra je prostě top a ten banger je taky skvělej. Fiky.
4: Já říkám, je to superstar.
5: Pro Romča, pro Rodžera, ať se brzo uzdraví.
1: Tak jo, tak borci, uzdravte se, Romčo a zbytek a ještě Honza.
6: Něco z té desky Astovol, co máš rád, a zahrál bych to teda tobě, mýmu synovi Vojtovi dneska, který hlídá dva mladší bratránky, takový éra brutální. Já nejsem smutný, ale stojím na semaforech a ještě myslím, že tři mám před sebou, jakoby prostě všem, co stojí na těchto takových semaforech. A čekáš,
1: až projedou. Hele, Honzo, dobře doráž, semafory, nesemafory. Já myslím si, že Travis a Butterfly Effect ti pomůže v čekání. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, hodina, kdy hraju.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, středa, svátek dneska slaví Ludvík, no a Casanova Bulhár nám zakončuje hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe, dneska už toho víc nestihneme, ale díky moc, celá hoďka, jenom tvoje, ani všechny tracky jsme podle mě nestihli, ale tak to občas je, takže jsem rád za tvoji aktivitu, doufám, že aktivní budeš ještě zítra, protože zítra hraju, ale potom naposled, pak se uslyšíme až v září, jedu ještě na Dovču, takže zítra poslední příležitost si mě užít, pak ti na dva týdny zdrhnu a pak se samozřejmě zase vrátím, jako kdyby celý rádio bylo jenom o mě, ale je to vždycky příjemný tady být. No ale já ještě, nebo Rádio Osmin ještě nekončí, protože po mně tady startuje československý Underground od 8 hodin večer a tam bude Pretty Kitty B. Dream, don't wait, yes, smoke, svínem, yeah, takže jestli chceš slyšet mladou začínající vlnu rapovou, trapovou, tak dej si československý Underground, případně se tam jako začínající artist můžeš připojit skrz naše webovky. My se podíváme ještě na počasí, teďka jsem chtěl se podívat na tu přeháňku, která se tak jako mířila na Prahu, ale už Prahu prošla, takže to bylo docela rychlovka a bude pokračovat dál směrem na východ, Jihlava, Brno, Olomouc, Hradec a tak dále a tak dále. Zítra kolem 8.20, slunečno celý den a mělo by se potom zatáhnout od pátku až do pondělí. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra. Spin Radio.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Za 2 minuty, 7 hodin, přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: zřejmě metro, protože tam se blbě utíká.
1: Tak to se u tebe, Pajky, taky asi dalo čekat. Ale je tady vůbec někdo, kdo je stejně líný prase jako já a ty prachy by za to prostě dal?
2: Ahoj, Dome, tady Lenka. Já jsem asi stejně líný prase jako ty, ale já bych si za to taky zaplatila. Absolutně nesnáším v MHDčku stát, takže já jsem tým zaplatit.
1: Já věděl, že se nikdo najde. Naprosto s sebou, Lenko, souhlasím. Ve finále je to docela dobrý díl, co si budem povídat, ale asi jsme jediný. Každopádně my se slyšíme zase zítra od 6 do 9. No tak se měj krásně. Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9.

kamarád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Těší také speciality od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme.

0: hezký pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka a já tě vítám u našeho pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že kecáme, ale taky uslyšíme live rap přímo tady u nás ve studiu. Dnešním hostem je Pretty Kitty B. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Když by se směl pár slovy představit posluchačům, jak by to znělo?
1: Hele, plzeňský playboy v důchodu.
0: Takhle se mi podepsal by the way i do mailu.
1: Jo, jo.
0: Kdy jsi poprvé začal sám tvořit rap?
1: Jo, tak první texty jsou hodně, to třeba mi bylo 7, to si pamatuju, a první mic jsem si koupil třeba kolem 15-16, no.
0: Co tě k tomu vedlo v 7 letech, že jsi takhle už začal?
1: To si pamatuju, že mi brácha ukázal na YouTubeku jeden klip Eminema 50 Centa a prostě mě to oslovilo natolik, že jsem si pak vymýšlel, chtěl jsem být jak oni, no prostě, a přišlo mi to super.
0: Byla to ta zahraniční scéna teda, která tě takhle k tomu dostala?
1: No, určitě no, 50 Cent jakoby byl první interpret rapovej, kterýho jsem poslouchal.
0: A přišlo pak něco i tady z naší československé scény?
1: Ale pamatuju si, že jsem měl na, to mi tam stahovala Segra do MP3, měl jsem tam nějakýho Tafroba a India Viče, no. Nuda v Brně si myslím, že mi hrávalo, tyhle to mě bylo, já nevím. No málo prostě.
0: Já se tady vždycky všech ptám, jestli vnímají nějakýho interpreta, který si říkají, že ovlivňuje jejich tvorbu. Je nějaký interpret, který si myslí, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: No zahraniční určitě, český nevím.
0: Kdo by to byl z toho zahraničí?
1: No Travis Scott určitě, Young Thug. Trochu Future, ale to, no jo, to asi taky. No, tyhle asi, no, jako mi nejvíc, a Swaley se mi líbí a St. John se mi taky hodně líbí, no, to bych chtěl tak jakoby namixovat nějakým stylem.
0: Když se vrátíme tady ale k té naší scéně, jak vnímáš vývoj československé scény rapový teď?
1: Tyjo, jako je super, že to takhle vyrostlo, že vím, že třeba před 5 lety, když si řekl někde, že posloucháš český rap, tak na tebe koukali jako na blbečka. A teď to vlastně poslouchají všichni, no, což je super. A jako najde, podle mě si tady najde každý všechno, co chce už, jako.
0: Tvoříš sám nebo máš okolo nějakou crew svojí?
1: No, přijel tady se mnou do studia Gvapo, takový rapový brácha. Jsme se vlastně setkali na jedný jakože show o jmenu akci, tak jako s ním to teďkom poslední rok a půl. Už to budou vlastně v prosinci 2 roky, co to spolu komunikujeme, ale jinak jako převážně sám, no.
0: Ty jsi z Plzně. Jo. Jak vypadá rapový podhoubí v Plzni?
1: Takový malý rybníček, no. Je to tam, asi myslím si, že všichni o sobě tak nějak ví, ale že by si podávali jako nějaký pomocný ruce, to si myslím, že každý jde svoje, no.
0: Takže žádný spolupráce, nic takovýho s Plzeňákama neprobíhá?
1: Spolupracuju také tady s Gvapem, pak CI5 taky, to máme vlastně tu společnou akci teďkon, třetí budeme mít,

0: jinak jako za mě ne, no. Občas ty jména jakoby vidím, že spolu něco dělají, ale spíš se prostě každý drží svýho.
1: Co to bude za akce, co jsi zmiňoval?
0: Budou to Underdogs 14. listopadu. Já nevím, kdy se tohle vysílá, jestli to stíháme.
1: To stíháme ještě.
0: Tak paráda, tak bych vás tímhle chtěl všechny pozvat 14. listopadu do Anděl Music Bar v Plzni. Underdogs trilogie. Budu tam já, Kvapo, CI5. Vlastně tam bude Enzo, toho domluvil tady Kvapo. Ten byl v tom Mac v rapu, nebo jo, v tom v rapu, no. Tak ten byl někde vysoko, se tam umístil.
1: Nelákalo tebe zkusit The Mac v rap?
0: Hele, první dva ročníky jsem se tam hlásil, to mě nevybrali a pak už jsem to vzdal. Nebo to vzdal jsem, už jsem to tam neposílal prostě.
1: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Pretty Kitty B.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Rádiu Spin.
3: Yo, shoutout Rádio Spin, díky za příležitost. Já jsem Pretty Kitty B a tohle je můj novej single Zvyk. Let's go.

0: Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Pretty Kitty B. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Ale nevím, asi ta láska k tomu. No, já jako xkrát mám pocit, že si říkám, že to nemá jako žádný smysl vůbec. Ale pak a přemýšlím, jakoby, proč to dělám. Pak si říkám, že mě to prostě baví jenom. A to mě stačí, abych to dělal furt.
0: Když jdeš tvořit, tak píšeš první text nebo vybíráš beat?
1: Během dne, mi třeba, když jsem v práci, tak mě napadnou nějaký bars, třeba jako jeden, dva prostě řádky, tak se zapíšu, když mě napadne třeba nějaký jako dobrý vtipný obrat nebo něco takového. Ale jinak většinou hlavně podle beatu, no. Ten většinou hledám první.
0: Takže píšeš tak většinou, že co nabereš prostě třeba za den, že si píšeš něco, nebo si teď řekneš, tak teď jdu něco napsat a sedneš si ke stolu a začneš?
1: No, s tím psaním to takhle úplně nemám. Asi jsem to zkoušel někdy, ale už tak jako jsem si našel, co mě funguje, že prostě každý den projedu x beatů a když mi nějaký sedne, tak do toho jako začnu psát, no. Nebo že třeba rovnou začínám nahrávat, že jo, najdu si nějakou tu flow nebo tak a pak do toho vlastně domýšlím texty.
0: Kde vybíráš beaty?
1: Na YouTubeku.
0: A neskoušel jsi někdy ty sám vytvořit nějaký beat?
1: Ty jo, asi, ale neměl jsem na to zatím nervy, odhodlání anebo techniku, abych to zkoušel. Jako možná jsem to jednou, dvakrát zkusil, ale já jsem donedávna nahrával jako na starém počítači a to jsem byl rád, že ujel kreknutý FL-ko, no.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapper musí mít, aby si řekl, to je dobrý?
1: Ty jo, to asi každej svý, no. Jako záleží mi na těch bars hodně, když prostě neřekne žádnou jako message v tom, nebo mi to přijde stupidní, že jako neříká nic, tak si to prostě neposlechnu, i kdyby to znělo jakkoliv dobře, no. To mi třeba přijde, že jo, karty, tak já nevím, co za lidi tohle poslouchá, ale jestli to poslouchají karty o fanoušci, tak asi ze mě nebudou mít radost, ale ten člověk jako nemá vůbec žádný texty, že jo. Ale stejně má prostě úspěch, protože má zvuk a flow, no.
0: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo jsi poslouchal i, nebo respektive posloucháš třeba i teď jiný žánry?
1: Nebylo to vždycky o rapu, bylo hodně R&B a takový jako popík, třeba Lana Del Rey, to je miláček úplně, no.
0: A zkoušel jsi i ty tvořit nějaký jiný žánr?
1: To asi na to nemám, na to nemám tyho přednosti, nebo já nevím, jak bych to řekl. Tak na to nemám vlastně.
0: O chystaný show teda 14. listopadu jsme slyšeli. Na čem ale teď pracuješ? Můžeme se těšit na nějakou novou hudbu?
1: Jo, určitě. Teďkon vlastně mi vyšly ty dva singly, co jsem sem vlastně posílal i, díky kterýmu si mě sem vybral. A dělám teďkon na Kovbojce takový, to jsou dva roky, možná už přes dva roky starý tracky. Od dvou let sem, no sem ne, prostě dva až rok starý tracky. A vlastně s tím jsem s Aneškou Střelbovou a ještě s Pojdem, tak jsme spolupracovali udělat jako nějaký fresh vizuál, že to bude takový vlastně ve finále jako krátký film místo klipu, že jsem nechtěl udělat klip na jeden track, ale bude v tom 7 tracků a bude jako k tomu jeden film a budou v tom části těch tracků takový jako snippet.
0: Jak tě můžou posluchači najít na YouTube, na sockách, aby se na to mohli mrknout?
1: Ale na Instagramu jsem prettykittyb69, no a na Spotify prettykittybaskar, na všech ostatních streamech stejně, no.
0: Ladíš CZSK Underground na rádiu Spin.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Underground. Ladíš Radio Spin, Jirka a taky Pretty Kitty B. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Co to bude za track?
1: Bude to track s názvem asi Season, ještě není vydaný, ale právě to připravu, už to mám tak nějak ready, no. Tak Season.
0: Takže season, no. Premiéra tady v éteru.
1: Jo.
0: Tak jdeme na to.
1: Let's go. Pretty Kitty B, what's up, yeah. Yeah.

0: Tohle byl Pretty Kitty B, host pořadu Československý Underground. Díky moc ještě jednou, že jsi na nás tady udělal čas. No a jestli máš pro posluchače teď nějaký ještě poslední slovo, teď je ten pravý čas.
1: Tak já určitě děkuju tobě, že jsi mě sem pozval, a taky bych chtěl poděkovat tady mý slečně ve studiu, co je se mnou, že mě vlastně vnukla tu myšlenku a ukázalo mi, že to se můžu poslat. Takže díky tobě, díky jí, díky Radio Spin. A 14. listopadu se vidíme v Anděl Music Bar na Underdogs. Let's go, baby.
0: Tak díky ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
1: Ahoj. A vem si něco upnutýho, určitě.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer. A každou neděli od 9 večer. Na rádiu.

a to zároveň. A musí to tak být, pokud chceš, ať to má úroveň. Každý, kdo to má stejně jako já, nerozumí. Hasleři, kluci jsou lice, rapeři.

Old School, New School, Underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování repem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Rádiu Spin. Každý úterý od 8 večer. Rádio Spin.

0: byste v MHDčku za sezení.
1: Ale jako platit za místenku asi ne, protože na to zase už další video. Já mám právo sedět. Tady nebude sedět, já mám právo sedět. Asi víš, o které video jde. Tak jo, čau.
0: Bráško, teď je to legenda, ty vole.
2: Já se z vás neposlu, já mám právo sedět.
0: Každopádně ani Dejva jsem nezlomil.
3: Ale mně by to přišlo úplně trapný.
4: Ahoj, daj bajky, ono se platí za autobus. A že bych měl platit ještě za sezení. Jediná věc, za kterou platím, je metro, protože tam se blbě utíká.
0: Tak to se u tebe, bajky, taky asi dalo čekat. Ale je tady vůbec někdo, kdo je stejně líný prase jako já a ty prachy by za to prostě dal?
5: Ahoj, Dome, tady Lenka. Já jsem asi stejně líný prase jako ty, ale já bych si za to taky zaplatila. Absolutně nesnáším v MHDčku stát, takže já jsem tým zaplatit.
0: Já věděl, že se nikdo nejde. Naprosto s sebou, Lenko, souhlasím. Ve finále je to docela dobrý díl, co si budem povídat, ale asi jsme jediný. Každopádně my se slyšíme zase zítra od 6 do 9. No tak se měj krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: Čau, tady Dorian a ty právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. Rock and roll, životní styl, přímý show,

cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Hezký pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka a já tě vítám u našeho pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že kecáme, ale taky uslyšíme live rap přímo tady u nás ve studiu. Dnešním hostem je Pretty Kitty B. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Když by se směl pár slovy představit posluchačům, jak by to znělo?
1: Ale plzeňský playboy v důchodu.
0: Takhle ses mi podepsal by the way i do mailu.
1: Jo, jo.
0: Kdy jsi poprvé začal sám tvořit rap?
1: Jo, tak první texty jsou hodně, to třeba mi bylo 7, to si pamatuju, a první mic jsem si koupil třeba kolem 15-16, no.
0: Co tě k tomu vedlo v 7 letech, že jsi takhle už začal?
1: Jo, to si pamatuju, že mi brácha ukázal na YouTubeku jeden klip Eminema 50 Centa a prostě mě to oslovilo natolik, že jsem si pak vymýšlel, chtěl jsem být jako oni, no, prostě. Přišlo mi to super.
0: Byla to ta zahraniční scéna teda, která tě takhle k tomu dostala?
1: No, určitě no, 50 Cent jakoby byl první interpret rapovej, kterýho jsem poslouchal.
0: A přišlo pak něco i tady z naší československé scény?
1: Ale pamatuju si, že jsem měl na... To mi tam stahovala Segra do MP3, měl jsem tam nějakýho Tafroba a India Viče, no. Nuda v Brně si myslím, že mi hrávalo, ale to mě bylo, já nevím, no málo prostě.
0: Já se tady vždycky všech ptám, jestli vnímají nějakýho interpreta, který si říkají, že ovlivňuje jejich tvorbu. Je nějaký interpret, který si myslí, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: No, zahraniční určitě, český nevím.
0: Kdo by to bylo z toho zahraničí?
1: No, Travis Scott určitě, Young Thug. Trochu Future, ale to, no jo, to asi taky. No, tyhle asi, no, jako mi nejvíc. A Swaley se mi líbí a St. John se mi taky hodně líbí, no. To bych chtěl tak jakoby namixovat nějakým stylem.
0: Když se vrátíme tady ale k té naší scéně, jak vnímáš vývoj československé scény rapový teď?
1: Jo, jako je super, že to takhle vyrostlo, že vím, že třeba před 5 lety, když si řekl někde, že posloucháš český rap, tak na tebe koukali jako na blbečka a teď to vlastně poslouchají všichni, no, což je super. A jako najde, podle mě si tady najde každý všechno, co chce už, jako.
0: Tvoříš sám nebo máš okolo nějakou crew svojí?
1: No, přijel tady se mnou do studia Gvapo, takový rapový brácha. Jsme se vlastně setkali na jedný jakože show o jménu Akci, tak jako s ním to teďkom poslední rok a půl. Už to budou vlastně v prosinci 2 roky, co to spolu komunikujeme, ale jinak jako převážně sám, no.
0: Ty jsi z Plzně. Jo. Jak vypadá rapový podhoubí v Plzni?
1: Takový malý rybníček, no. Je to tam, asi myslím si, že všichni o sobě tak nějak ví, ale že by si podávali jako nějaký pomocný ruce, to si myslím, že každý jede svoje. No.
0: Takže žádný spolupráce, nic takovýho s Plzeňákama neprobíhá?
1: Spolupracuju také tady s Gvapem, pak CI5 taky. To máme vlastně tu společnou akci teďkon, třetí budeme mít. A jinak jako za mě ne, no. Občas ty jména jakoby vidím, že spolu něco dělají, ale spíš se prostě každý drží svýho.
0: Co to bude za akce, co jsi zmiňoval?
1: Budou to Underdogs 14. listopadu. Já nevím, kdy se tohle vysílá, jestli to stíháme.
0: To stíháme ještě.
1: Tak paráda, tak bych vás tímhle chtěl všechny pozvat 14. listopadu do Anděl Music Bar v Plzni. Underdogs trilogie. Budu tam já, Gvapo, CI5, vlastně tam bude Enzo, toho domluvil tady Gvapo. Ten byl v tom Mac v rapu, nebo jo, v tom v rapu, no. Tak ten byl někde vysoko, se tam umístil.
0: Nelákalo tebe zkusit The Mac v rap?
1: Hele, první dva ročníky jsem se tam hlásil, to mě nevybrali a pak už jsem to vzdal.

0: jinak většinou hlavně podle beatu, no. Ten většinou hledám první.
1: Takže píšeš tak většinou, že co nabereš prostě třeba za den, že si píšeš něco, nebo si teď řekneš, tak teď jdu něco napsat a sedneš si ke stolu a začneš?
0: No, s tím psaním to takhle úplně nemám. Asi jsem to zkoušel někdy, ale už tak jako jsem si našel, co mě funguje, že prostě každý den projedu x beatů a když mi nějaký sedne, tak do toho jako začnu psát, no. Nebo že třeba rovnou začínám nahrávat, že jo, najdu si nějakou tu flow nebo tak a pak do toho vlastně domýšlím texty.
1: Kde vybíráš beaty?
0: Na YouTubeku.
1: A neskoušel jsi někdy ty sám vytvořit nějaký beat?
0: Ty jo, asi, ale neměl jsem na to zatím nervy, odhodlání anebo techniku, abych to zkoušel. Jako možná jsem to jednou, dvakrát zkusil, ale já jsem donedávna nahrával jako na starém počítači a to jsem byl rád, že ujel kreknutý FL-ko, no.
1: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapper musí mít, aby si řekl, to je dobrý?
0: Ty jo, to asi každý sví, no. Jako záleží mi na těch bars hodně, když prostě neřekne žádnou jako message v tom, nebo mi to přijde stupidní, že jako neříká nic, tak si to prostě neposlechnu, i kdyby to znělo jakkoliv dobře, no. To mi třeba přijde, že jo, Karty, tak já nevím, co za lidi tohle poslouchá, ale jestli to poslouchají Karty o fanoušci, tak asi ze mě nebudou mít radost, ale ten člověk jako nemá vůbec žádný texty, že jo. Ale stejně má prostě úspěch, protože má zvuk a flow, no.
1: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo jsi poslouchal i, nebo respektive posloucháš třeba i teď jiný žánry?
0: Nebylo to vždycky o rapu, bylo hodně R&B a takový jako popík, třeba Lana Del Rey, to je miláček úplně, no.
1: A zkoušel jsi i ty tvořit nějaký jiný žánr?
0: To asi na to nemám přednosti, nebo já nevím, jak bych to řekl. Tak na to nemám prostě.
1: O chystaný show teda 14. listopadu jsme slyšeli. Na čem ale teď pracuješ? Můžeme se těšit na nějakou novou hudbu?
0: Jo, určitě. Teďkon vlastně mi vyšly ty dva singly, co jsem sem vlastně posílal i, díky kterýmu si mě sem vybral. A dělám teďkon na Kovbojce takový, to jsou 2 roky, možná už přes 2 roky starý tracky. Od 2 let sem, no sem ne, prostě 2 až rok starý tracky. A vlastně s tím jsem s Aneškou Střelbovou a ještě s Pojdem, tak jsme spolupracovali udělat jako nějaký fresh vizuál, že to bude takový vlastně ve finále jako krátký film místo klipu, že jsem nechtěl udělat klip na jeden track, ale bude v tom 7 tracků a bude jako k tomu jeden film a budou v tom části těch tracků takový jako snippet.
1: Jak tě můžou posluchači najít na YouTube, na sockách, aby se na to mohli mrknout?
0: Ale na Instagramu jsem prettykittyb69, no a na Spotify prettykittybaskar, na všech ostatních streamech stejně, no.
1: My jsme tady na začátku slibovali live rap, co to bude za track?
0: Bude to track s názvem asi Season, ještě není vydaný, ale právě to připravuju, už to mám tak nějak ready, no, tak Season.
1: Takže season,
0: no.
1: Premiéra tady v éteru.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak jdeme na to.
0: Let's go. Pretty kitty, be what's up, yeah.

0: času. Yeah.
1: Tohle byl Pretty Kitty B, host pořadu Československý underground. Díky moc ještě jednou, že jsi na nás tady udělal čas. No a jestli máš pro posluchače teď nějaký ještě poslední slovo, teď je ten pravý čas.
2: Tak já určitě děkuju tobě, že jsi mě sem pozval. A tak bych chtěl poděkovat tady mý slečně ve studiu, co je se mnou, že mě vlastně vnukla tu myšlenku a ukázalo mi, že to se můžu poslat. Takže díky tobě, díky jí, díky Radio Spin a 14. listopadu se vidíme v Anděl Music Bar na Underdogs. Let's go, baby.
1: Tak díky ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
2: Ahoj. A vem si něco upnutýho, určitě.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na

0: Rádio
1: Spin. Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: MHDčku za sezení.
1: Ale jako platit za místenku asi ne, protože na to zase už další video. Já mám právo sedět! Tady nebude sedět, já mám právo sedět! Asi víš, o které video jde. Tak jo, čau.
0: Bráško, teď je to legenda, ty vole.
2: Já se z vás neposl***u! Pojďte policii! Já mám právo sedět!
0: Každopádně ani Dejva jsem nezlomil.
3: Hele, mě by to přišlo úplně trapný.
4: Ahoj, daj pajky. Ono se platí za autobus. A že bych měl platit ještě za sezení. Jediná věc, za kterou platím, je metro, protože tam se blbě utíká.
0: Tak to se u tebe, pajky, taky asi dalo čekat. Ale je tady vůbec někdo, kdo je stejně líný prase jako já a ty prachy by za to prostě dal?
5: Ahoj, Dome, tady Lenka. Já jsem asi stejně líný prase jako ty, ale já bych si za to taky zaplatila. Absolutně nesnáším v MHDčku stát, takže já jsem tým zaplatit.
0: Já věděl, že se nikdo nejde. Naprosto s sebou, Lenko, souhlasím. Ve finále je to docela dobrý díl, co si budem povídat, ale asi jsme jediný. Každopádně my se slyšíme zase zítra od 6 do 9. No tak se měj krásně, čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9

Je fízlové víc, slovech ti sledujou výzli věděj. Mafia synerovců míří na tvůj obličej. Ganama, nic není za náma, furt si neřád. Skolo se srdce, město s lořádem si na pořád. Ještě že jsou ty místa, kam ještě ne.